0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Já línou ženu mám,

odtud sto kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

jsi ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak horez, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít.

0: Zprávy ve tři.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Připlatíme si za teplo. Důvodem zdražení v příštím roce bude letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy kvůli tomu podle tepláren můžou platit za teplo desítky až stovky tisíc korun za rok více. V případě zákazníků mimo domácnosti stoupne cena tepla podle teplárenského sdružení zhruba o 15 až 20 korun za spotřebovaný gigajoule. Česká televize bude propouštět. Podle ředitele Chudárka do roku 2030 odejde 12% zaměstnanců. Televize bude vycházet z už schválených dlouhodobých plánů. ČT v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. Snižování počtu zaměstnanců je součástí úsporných opatření. V jejich rámci chce Česká televize v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Pro příští rok tak bude muset být podíl propouštěných v rámci pětiletého období podle Chudárka vyšší, aby došlo k naplánované úspoře. Na Karlovarsku skončila náročná výstavba nové cyklostezky podél řeky Ohře. Mezi Dalovicemi a Všeborovicemi vzniklo 1,5 kilometru nového asfaltu. Náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík připomíná, že se stavba o víc než rok protáhla kvůli nestabilnímu svahu a následným změnám v projektu.
2: Úsek měl spoustu technických problémů, sanací a za mě to byl jeden z nejtěžších úseků, které jsme na cyklostezce Ohře vytvořili. Teď nás čekají ty nejnáročnější úseky, protože ty snadnější na výstavbu už všechny byly udělány hotovy a tady ty se bohužel odkládaly a my se s nimi teď musíme vypořádat.
1: Kraj chce cyklostezkou propojit obě hranice kraje podél řeky Ohře. Vybudování 4,5 kilometru stezky mezi Pomezím a Chebem je v plánu na prosinec. Poté bude mít páteřní trasa pro cyklisty skoro 80 kilometrů. Splavnění Labe do Pardubic čeká velká prověrka. Záměr musí projít plným posouzením EIA. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že plánovaný plavební stupeň Přelouč 2 vyžaduje detailní zhodnocení dopadů na přírodu a krajinu. Ředitelství vodních cest musí podrobněji doložit vliv stavby na evropsky chráněnou lokalitu Louky u Přelouče, vzácné živočichy, peřeje, labské hrčáky i funkčnost rybích přechodů. Resort také požaduje prověřit riziko kontaminace ze skládky podniku Tesla nebo vliv na hladinu podzemních vod a povodňová rizika. Projekt s odhadovanými náklady přes 5 miliard korun navíc v minulosti kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad kvůli chybějícím datům o skutečném vytížení nákladní dopravou. Včelaři z jihu Slovenska bijí na poplach. Medu mají o polovinu méně než loni. Za problémy může hlavně počasí.
3: Extrémné sucho způsobilo vysychanie vegetácie a výrazně se zhoršila aj peľová znáška. V južných častiach je úplně zničená. Včelári tam vravia, že také sucho ešte nezažili. Do popraskanej zeme im vbehla celá ruka. Iba na severe Slovenska je málo včelárov, ktorí môžu povedať, že sezóna bola zlá. Každopádne cena medu pôjde hore. Je totiž aj nedostatok cukru. A keď je včelár nútený zakrmovať, tak jednoducho musí ísť s cenami nahor. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Na východě bude zprvu zataženo a ještě tam může doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má z prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

až se domů z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Se zprávami je tu Honza Varga, hezký poslech. Šumavská sanace má další plán. Zástupci Národního parku, armády a dvou ministerstev řešili postup v kontaminovaném prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Podle ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného se domluvili na prvních pracích v lokalitě.
1: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu. Zatím nic jiného.
0: Sanaci území má podle premiéra Andreje Babiše provést armáda. Předcházet jí bude průzkum lokality. Prodej ojetých elektroaut v Česku prudce roste, předstihl i hybridy. Za prvních 8 měsíců letošního roku se v bazarech prodalo přes 16 000 bateriových vozů, což představuje meziroční nárůst o 92%. Poptávka po čistě elektrických autech tak poprvé překonala hybridy, a to i přes mírné zdražení. Průměrná cena ojetého elektromobilu činila 702 000 korun při průměrném stáří 4 roky a nájezdu 66 000 kilometrů. Žebříčku nejprodávanějších modelů dominuje Tesla Model 3 před Škodou Enyaq a Volkswagenem ID4. Velký zájem je také o zánovní Škodu Elroq, která z nabídek mizí během několika týdnů. Rostoucí trend potvrzují i inzertní portály.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Děti se s pornografií poprvé setkávají už v 8 letech. Odborníci varují před zkreslenými představami o sexu. K nevhodnému obsahu se nejčastěji dostávají náhodně přes internet, vyskakovací reklamy, online hry nebo od starších kamarádů a sourozenců. Sexuolog Petr Weiss i zástupci projektu e-bezpečí upozorňují, že předčasná konzumace nerealistických scén vede k nezdravému napodobování a negativně ovlivňuje budoucí partnerský život dospívajících. Na lince bezpečí řeší závislost na pornografii už 11-letých dětí a registrují nárůst hovorů od dívek, které se staly obětí nátlaku nebo hrubého chování ze strany partnerů vycházejících z porna. Experti proto rodičům doporučují včasnou a otevřenou komunikaci o reálné sexualitě a zavedení technických rodičovských kontrol na telefonech. Proměna Sokolovské uhelné vstupuje do další fáze. Společnost se zaměří na likvidaci a spalování odpadu. Města v Karlovarském kraji tak mohou mít výhodnější teplo.
3: Sokolovská uhelná bude i nadále minimálně 20 let dodávat teplo a teplou vodu pro Vary a další města Karlovarského kraje. S radnicemi už uzavřela příslušné dohody. Na jejich základě může investovat do výměny technologií. Týká se to hlavně areálu ve Vřesové. Bude vyrábět nejen levněji, ale také ekologicky likvidovat odpad, protože jeho ukládání na skládkách musí do pár let skončit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: V Česku vrcholí mezinárodní letecké cvičení Ample Strike. Zapojilo se přes 750 vojáků NATO. Do dvouletého cvičení zaměřeného na přípravu předsunutých leteckých návodčích se zapojilo 17 aliančních států s letouny Eurofighter, Alka nebo vrtulníky Venom. Scénáře simulací vycházejí z reálných zkušeností z války na Ukrajině, aby operátoři propojující pozemní síly s podporou ze vzduchu trénovali pod vysokým stresem a za každého počasí. Výcvik probíhá ve vojenském újezdu Boletice, Bechyni a na letištích v Náměšti nad Oslavou a v Českých Budějovicích a potrvá do pátku 18. září. Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky, na východě bude zprvu zataženo a ještě tam bude doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do oči, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pri půda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Připlatíme si za teplo. Důvodem zdražení v příštím roce bude letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy kvůli tomu podle tepláren můžou platit za teplo desítky až stovky tisíc korun za rok více. V případě zákazníků mimo domácnosti stoupne cena tepla podle teplárenského sdružení zhruba o 15 až 20 korun za spotřebovaný gigajoule. Česká televize bude propouštět. Podle ředitele Chudárka do roku 2030 odejde 12% zaměstnanců. Televize bude vycházet z už schválených dlouhodobých plánů. ČT v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. Snižování počtu zaměstnanců je součástí úsporných opatření. V jejich rámci chce Česká televize v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Pro příští rok tak bude muset být podíl propouštěných v rámci pětiletého období podle Chudárka vyšší, aby došlo k naplánované úspoře. Na Karlovarsku skončila náročná výstavba nové cyklostezky podél řeky Ohře. Mezi Dalovicemi a Všeborovicemi vzniklo 1,5 kilometru nového asfaltu. Náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík připomíná, že se stavba o víc než rok protáhla kvůli nestabilnímu svahu a následným změnám v projektu.
1: Úsek měl spoustu technických problémů, sanací a za mě to byl jeden z nejtěžších úseků, které jsme na cyklostezce Ohře vytvořili. Teď nás čekají ty nejnáročnější úseky, protože ty snadnější na výstavbu už všechny byly udělány, hotovy a tady ty se bohužel odkládaly a my se s nimi teď musíme vypořádat.
0: Kraj chce cyklostezkou propojit obě hranice kraje podél řeky Ohře. Vybudování 4,5 kilometru stezky mezi Pomezím a Chebem je v plánu na prosinec. Poté bude mít páteřní trasa pro cyklisty skoro 80 kilometrů. Splavnění Labe do Pardubic čeká velká prověrka. Záměr musí projít plným posouzením EIA. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že plánovaný plavební stupeň Přelouč 2 vyžaduje detailní zhodnocení dopadů na přírodu a krajinu. Ředitelství vodních cest musí podrobněji doložit vliv stavby na evropsky chráněnou lokalitu Louky u Přelouče, vzácné živočichy, peřeje, labské hrčáky i funkčnost rybích přechodů. Resort také požaduje prověřit riziko kontaminace ze skládky podniku Tesla nebo vliv na hladinu podzemních vod a povodňová rizika. Projekt s odhadovanými náklady přes 5 miliard korun navíc v minulosti kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad kvůli chybějícím datům o skutečném vytížení nákladní dopravou. Včelaři z jihu Slovenska bijí na poplach. Medu mají o polovinu méně než loni. Za problémy může hlavně počasí.
2: Extrémne sucho spôsobilo vysychanie vegetácie a výrazne sa zhoršila aj peľová znáška. V južných častiach je úplne zničená. Včelári tam vravia, že také sucho ešte nezažili. Do popraskanej zeme im vbehla celá ruka. Iba na severe Slovenska je málo včelárov, ktorí môžu povedať, že sezóna bola zlá. Každopádne cena medu pôjde hore. Je totiž aj nedostatok cukru. A keď je včelár nútený zakrmovať, tak jednoducho musí ísť s cenami nahor. Josef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Na východě bude zprvu zataženo a ještě tam může doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len, třpití se v nich stovky kapek deště, vstávej, už bude den.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Se zprávami je tu Honza Varga, hezký poslech. Šumavská sanace má další plán. Zástupci Národního parku, armády a dvou ministerstev řešili postup v kontaminovaném prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Podle ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného se domluvili na prvních pracích v lokalitě.
2: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu. Zatím nic jiného.
1: Sanaci území má podle premiéra Andreje Babiše provést armáda. Předcházet jí bude průzkum lokality. Prodej ojetých elektroaut v Česku prudce roste, předstihl i hybridy. Za prvních 8 měsíců letošního roku se v bazarech prodalo přes 16 000 bateriových vozů, což představuje meziroční nárůst o 92%. Poptávka po čistě elektrických autech tak poprvé překonala hybridy, a to i přes mírné zdražení. Průměrná cena ojetého elektromobilu činila 702 000 korun při průměrném stáří 4 roky a nájezdu 66 000 kilometrů. Žebříčku nejprodávanějších modelů dominuje Tesla Model 3 před Škodou Enyaq a Volkswagenem ID4. Velký zájem je také o zánovní Škodu Elroq, která z nabídek mizí během několika týdnů. Rostoucí trend potvrzují i inzertní portály.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Děti se s pornografií poprvé setkávají už v 8 letech. Odborníci varují před zkreslenými představami o sexu. K nevhodnému obsahu se nejčastěji dostávají náhodně přes internet, vyskakovací reklamy, online hry nebo od starších kamarádů a sourozenců. Sexuolog Petr Weiss i zástupci projektu E-bezpečí upozorňují, že předčasná konzumace nerealistických scén vede k nezdravému napodobování a negativně ovlivňuje budoucí partnerský život dospívajících. Na lince bezpečí řeší závislost na pornografii už 11letých dětí a registrují nárůst hovorů od dívek, které se staly obětí nátlaku nebo hrubého chování ze strany partnerů vycházejících z porna. Experti proto rodičům doporučují včasnou a otevřenou komunikaci o reálné sexualitě a zavedení technických rodičovských kontrol na telefonech. Proměna Sokolovské uhelné vstupuje do další fáze. Společnost se zaměří na likvidaci a spalování odpadu. Města v Karlovarském kraji tak mohou mít výhodnější teplo.
3: Sokolovská uhelná bude i nadále minimálně 20 let dodávat teplo a teplou vodu pro Vary a další města Karlovarského kraje. S radnicemi už uzavřela příslušné dohody. Na jejich základě může investovat do výměny technologií. Týká se to hlavně areálu ve Vřesové. Bude vyrábět nejen levněji, ale také ekologicky likvidovat odpad, protože jeho ukládání na skládkách musí do pár let skončit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V Česku vrcholí mezinárodní letecké cvičení Ample Strike. Zapojilo se přes 750 vojáků NATO. Do dvouletého cvičení zaměřeného na přípravu přesunutých leteckých návodčích se zapojilo 17 aliančních států s letouny Eurofighter, Alka nebo vrtulníky Venom. Scénáře simulací vycházejí z reálných zkušeností z války na Ukrajině, aby operátoři propojující pozemní síly s podporou ze vzduchu trénovali pod vysokým stresem a za každého počasí. Výcvik probíhá ve vojenském újezdu Boletice, Bechyni a na letištích v Náměšti nad Oslavou a v Českých Budějovicích a potrvá do pátku 18. září. Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky, na východě bude zprvu zataženo a ještě tam bude doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Adam Kuřice s vámi, pojďme si společně užít nový den, čtvrtek 17. září, přeji dobré ráno. A teď už Dalibor Janda, písnička Žít jako kaskadér.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 17. září, doufám, že máte fajn vstup do nového dne. Máme po šesté za malou chvíli Standa Procházka, písnička Celá škola už to ví.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Jiří Schellinger, nahrávka Trambus a také Jiří Suchý, písnička Klokočí. Co mají tyhle ty dvě nahrávky společného, kromě toho, že zpívat budou Jirkové? Tak to zjistíme v rámci naší první ranní čtvrteční hudební dvojce, a to po půl sedmé. Jiřina Bohdalová se pokusí dotlačit Petra Nárožného k oltáři. Jak to dopadne, rozuzlení nabídne pořad Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Kolik kilometrů má největší ledovec na Islandu a zároveň v Evropě? Na otázku odpoví cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Teď už tady na rádiu Český Impuls Standa Procházka. Přeji hezké ráno.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrteční ráno, 17. září, do půl sedmé, Iveta Bartošová, písnička Tři oříšky z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Mě opět zajímá, jaké teď máte ráno, do jakého počasí jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy ohledně vaší předpovědi. Sbírám na čísla 734-787-981. Napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMS.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrteční ráno, 17. září, po půl sedmé, naše další hity let 60. až 80. Michal David, písnička Perpetuum mobile, také zaspívají společně Jana Petrů a Karel Gott, duet Den je krásný. Zešel nejdřív Petr Rezek, nahrávka Tulák po hvězdách. Teď už předávám slovo do naší redakce, nastal čas na nejnovější zprávy.
1: Dobré ráno. Na průzkum kontaminované oblasti na Šumavě armáda nasadila 20 vojáků a techniku. Prezident Pavel v rámci návštěvy severozápadu Čech dnes navštíví Karlovarský kraj. Mostecký soud bude znovu řešit návrh na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Sněmovna reprezentantů USA schválila rozsáhlý balík protiruských sankčních opatření a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 nad Araratem Arménia. A dnes očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky, ráno ojedinile mlhy, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé na řadě naše první ranní čtvrteční hudební dvojce a ta nám spojila písničku Trambus Jiřího Schellingera s nahrávkou Klokočí Jiřího Suchého. Tak co mají tyhle ty dvě skladby společného, kromě toho, že v obou figurují zpěváci se jménem Jiří? Trambus, Klokočí, no když si spočítáte jednotlivá písmena v názvu nahrávek, tak dojdete k tomu, že obě dvě písničky mají 7 písmen a nahrávce Trambus je dnes 50 let. My si ji pouštíme právě teď, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Čtvrtek 17. září, přeji hezké ráno. Do 7. do zpráv celou ještě určitě trio Hana Zagorová, Petr Kotfalt, Standa Hložek, písnička Polibek, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Mimochodem, hitům z této doby se věnujeme i na našem Facebooku. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Stále tam hledáme nové přátele našeho rádia a fanoušky muziky let 60. až 80. Těšíme se tam na každého z vás.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás faktoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Fotbalisté Sparty zvládli rozjezd Evropské ligy. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během 2 minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení John Mercado, za domácí snížil Wilson. Zisk prvních 3 bodů do tabulky 630 týmů spečetil Patrik Vidra. Dalším soupeřem letenských v Evropské lize bude 15. října norský Lillestrøm. Pražské letiště se pere s novými systémy odbavení. Cestující přilétající do Česka ze zemí mimo Evropskou unii trpí v dlouhých několika hodinových frontách. Kvůli novým pravidlům Bruselu pro vstup do šengenského prostoru musí cizinecká policie nově důkladně zaznamenat biometrické údaje, tedy naskenovat otisky prstů, nahrát obličejovou fotografii a provést další kontroly. Situaci pravidelně zhoršuje nahromadění více letadel naráz. Na zítřek je podle mluvčího pražského letiště Zemana svolané mimořádné jednání představenstva, které chce jednat o přijetí opatření ke zkrácení čekací doby. Noví čestní občané Prahy si dnes převezmou ocenění. Rozhodnutím zastupitelů z letošního června se jimi stali hudebník Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik. Prokop získal ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény. Rupnik za celoživotní činnost založenou na podpoře demokratických hodnot. Praha oceňuje své významné obyvatele několika způsoby. Nejvyšším osobním vyznamenáním je čestné občanství. Od roku 1990 ho Metropole udělila mimo jiné Jaroslavu Foglarovi, Zdeňku Svěrákovi, Jiřímu Suchému, Daně Zátopkové nebo Miloši Formanovi. Český tenis teď čekají nabité dny. Už tento víkend nastoupí mužský tým v pražské O2 aréně proti Spojeným státům ve druhém kole Davis Cupu. Ženské družstvo bude zase příští týden hrát finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové v Číně. Pokračuje Renata Kuková.
2: Napilno tak má tenistka Kateřina Siniaková. Minulý týden v pátek vyhrála finále 4 hry na US Open. Z Ameriky přiletěla do Česka, jen aby nabrala směr Čína.
3: Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmový akce. Reprezentovat Česko je za mě čest, je to super, takže já se moc těším.
2: I na dálku se chystá sledovat, jak se bude dařit našim tenistům v Davis Cupu proti Američanům.
3: Občas z té Asie je to náročné všechno sledovat, ale live score se dá najít skoro kdekoliv. Vždycky jsem sledovala, fandila, takže doufám, že to klukům dobře dopadne.
2: Z našeho Davis Cupového mužstva ještě nikdo z hráčů před plnou O2 arénou nehrál. A tak na závěr je tady přání od Katky. Ta tam s týmem zvítězila před 8 lety ve finále Fed Cupu. Shodou okolností nad Spojenými státy.
3: Ať si to užijou, ať nasávají tu atmosféru, lidi budou na jejich straně a doufám, že pak to tomu publiku vrátí, že se jim to povede vyhrát.
2: Ať se na týmové soutěži daří tenistům i tenistkám, přeje Renata Kuková.
1: Renata Kuková, díky za reportáž. A jdeme na počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Výjimečně se objeví přehánky. Teď ráno v Čechách počítejte s mlhami a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 7 hodině. Zdraví vás Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno 17. září a na řadě muzika let 60. až 80. Josef Laufer, jeho La Bamba a dnešní ranní téma. Probereme reality show, se kterými se v televizi v posledních dnech roztrhl pytel více za malou chvíli.

0: Za 4 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jiří Zmožek, písnička Už mi lásko není 20 let. Dobré ráno, z Němnice přeje pan Zbyněk, který hlásí zataženo po dešti a 16 stupňů. Také nás zdraví paní Helča z Kraslic, která hlásí 9 stupňů. A co vy ostatní, do jakého čtvrtečního rána jste se probudili? Napište mi to, buď to na náš WhatsApp, nebo pošlete klasickou SMSku. Číslo k nám je 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Dalibor Janda nám dnes otevře svým komentářem Impulzovic krabičku. Máme v ní Helenu Vondráčkovou, písničku Pátá. Více uslyšíme po 7:30. Kolega Saša Hemala opět prolustruje televizní program. My do něj nemusíme ani nahlédnout. TV typy uslyšíme o 10:30. No a když jsme u té televize, tak jste si určitě nemohli nevšimnout, že čím dál víc se na obrazovkách objevují různé reality show. Jo, vaří se, peče se, vyměňují se manželky, hledají se manželky, hledají se partneři, bojuje se o přežití v přírodě. No zkrátka je to hodně. No a my se dnes ráno zaměříme právě na reality show. Mě zajímá, do jaké reality show byste šli vy, v čem byste měli největší šanci uspět. Zpívání, vaření nebo pečení, přežití v přírodě. Vyměnili byste na pár dní svého muže nebo manželku za někoho úplně cizího. A co svléknout se před kamerou? Viz Naked Attraction 604-111-211. Vaše první reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut. Teď muzika let 60. až 80. Za 2 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. A tohle už je Jiří Zmožek, písnička Už mi lásko není 20 let. Už mi

0: Dobré ráno, čtvrtek 17. září, blíží se nám 7:30, za malou chvíli zprávy s kolegou Vítkem Zábranským, také muzika, ale 60. až 80. a rozhodně nesmí chybět ranní téma. Z reality show se v poslední době roztrhl pytel, zpívá se, vaří se, peče se, hledá se láska, mění se partneři, soutěží se o přežití a občas se jde před kamerou opravdu hodně na dřeň. A člověk si u televize často říká, tohle bych zvládl, nebo naopak. Pak tak sem by mě nikdo nedostal. A já se ptám, do jaké reality show byste šli vy a v čem byste měli největší šanci uspět? Zpívání, vaření nebo pečení, přežití v přírodě? Vyměnili byste na pár dní svého muže nebo manželku za někoho úplně cizího? A co svléknout se před kamerou? Viz Naked Attraction.
1: Dobré ráno, Impulzoví. Tak se řeší reality show, až bude Love Island pro seniory. Říkala kolegyně Aneška, že mě tam přihlásí. No, bez komentáře. Tak, mějte hezký den, ahoj Romča z Ostravy.
0: Tak jo, budeme se na vás těšit na obrazovkách, přeji hezké ráno. A co vy ostatní a reality show sledujete, nesledujete, přihlásili byste se do nějaké 604 111 211, to je číslo k nám. A teď už muzika let 60. až 80. Dobré ráno.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Za minutu 7:30 Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční ráno, 17. září a textovky ohledně vašeho počasí poctivě chodí i na náš WhatsApp, kde nás zdraví paní Eva z Neratovice, která hlásí zataženo 14 stupňů a taky se nám ozval pan Jiří Zičínska, který hlásí zataženo a 11 stupňů. Moc děkuju za vaše dosavadní zprávy a ty další sbírám na čísle 734-787-981. Teď už ale kolega Vítek Zábranský, který má jistě něco na srdci, startují rychlé zprávy 7:30.
1: Dobré ráno. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Zoo Ostrava musela nechat utratit nemocné dvouměsíční mladé žirafy. Tripartita bude dnes projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Izraelský premiér Netanyahu navrhne zákon k odebrání občanství izraelským autorům filmu Naza, který podle něj pomlouvají armádu. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězstvím 4-1 nad Araratem Arménia. A dnes meteorologové očekávají oblačno až polojasno, výjimečně s možností přehánky. Teď ráno ještě ojedinilé mlhy a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 5:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Na řadě je naše impulzovec Krabička, ta čtvrteční raní nabízí písničku Pátá Heleny Vondráčkové. A tuto skladbu má rád i Dalibor Janda. Proč, to se dozvíme právě teď za 5:45.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Díky muzikálu Rebelové se znovu vrátila do podvědomí publika písnička Pátá. Já vám ji pustím v původní verzi s Helenou Vondráčkovou. Mám tu písničku hodně rád, protože mi připomíná všechen ten optimismus z druhé poloviny 60. let. Myslím, že Helena i tehdy ve studiu zaspívala s fantastickou suverenitou svého mládí. Vždyť ji natočila v roce 1965, když jí bylo 18 let. I písnička Pátá je vlastně cover verze. Před Helenou ji natočila slavná anglická zpěvačka Petula Clark. Ale kdybych si měl mezi těmi dvěmi zpěvačkami vybrat, dal bych určitě přednost Heleně. Je v ní, abych tak řekl, rozářené srdce.

0: čtvrtek 17. září. Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno. Blíží se 8. hodina, do zpráv celou za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Moje maminka s oblibou říká, když teď kouká na televizi, že lidi baví lidi, že všude jsou vlastně nějaké reality show. A právě o reality show se dnes ráno bavíme i s vámi. V poslední době se s těmito formáty roztrhl pytel. Zpívá se, vaří se, peče se, hledá se láska, nevěsta, mění se partneři, soutěží se o přežití a mě zajímá, do jaké reality show byste šli vy a v čem byste měli největší šanci uspět.
1: Do reality show bych asi šel, ale je to takový 50 na 50, no. A co se týče zpěvu, já vždycky kolegům zpívám, když celý den sedíme každý z nás za volantem kamionu a telefonujeme si, tak jim vždycky pro dobrou náladu zaspívám. No a kolegovi se to nějak jednomu nelíbí, protože říká, že to neumím, tak vždycky, aby neurazil, tak mi říká, že to bylo dobrý, ale dlouhý.
2: Takže těch reality show je už opravdu dost a dost, i když si myslím, že ty mladí si určitě něco ještě vyberou. Já občas se kouknu na Výměnu manželek a říkám si, že někdy je to až dost jako už přehrávané, že to není ani možné. No a ta Nahatá seznamka, to opravdu obdivuju lidi, kteří se tam přihlásí. Já osobně bych do toho určitě nikdy nešla.
0: Je pravdou, že do Naked Attraction, do té reality show, kde se vlastně lidé svlíkají a následně na základě toho, jak vypadají nazí, se párují a jdou třeba spolu na rande, tak to je jako reality show pro opravdové specialisty. Co vy, zpívání, vaření nebo pečení, přežití v přírodě, vyměnili byste na pár dní svého muže nebo manželku za někoho úplně cizího? A co svléknout se před kamerou? Vy zprávě Naked Attraction 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce. A teď už pouštím další muziku let 60. až 80. Čtvrtek 17. září.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej a hokej v Praze je Sparta.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Na místě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku se včera konala koordinační schůzka. Na ní zástupci armády, správy Národního parku Šumava, hasiči či zástupci ministerstev mluvili o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Na průzkum kontaminované oblasti už armáda nasadila 20 vojáků, areál nepřetržitě hlídá policie. Nákladové nádraží na Žižkově se ocitlo v plamenech. Oheň včera večer zachvátil část budovy a zaparkované auto. Lidé ve městě upozornili na stoupající oblak černého kouře. Na místo vyjelo několik jednotek hasičů. Ulici u nákladového nádraží kompletně uzavřeli. Oheň se podařilo uhasit. Na místě dál pracují hasičtí a policejní vyšetřovatelé. Případ zloděje z rekreačních chat se vrací na začátek. Ústavní soud zrušil všechny dosavadní rozsudky. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku nedávno označil proces s lehce mentálně postiženým mužem za nespravedlivý. K části činů a k opakovanému vykrádání chat se totiž přiznal bez advokáta a řádného poučení. Ústavní soudce Tomáš Langášek ale vysvětluje, že případ stále může skončit odsouzením.
2: Zdůraznili jsme, že z toho rozsudku Evropského soudu vyplývá pouze to, že proti němu nemohou být použita doznání, která učinil v přípravném řízení bez obhájce. To neznamená, pokud k tomu budou dostatečné důkazy, že stěžovatel nemůže být znovu v dalším řízení odsouzen.
1: O vině tak bude znovu rozhodovat okresní soud ve Frýdku-Místku. Hokejisté Sparty vstoupili do extraligy výhrou, Olomouc přestříleli 5-2. V souboji nových trenérů na lavičkách obou týmů tak zvítězil dosavadní kouč české reprezentační dvacítky Patrik Augusta nad domácím Petrem Fialou. V dalších včerejších zápasech Vítkovice padly s Kladnem 3-4, Plzeň zvítězila nad Libercem 2-1, stejným poměrem bral vítězství Litvínov nad Brnem, České Budějovice prohrály 2-3 s Mladou Boleslaví a Pardubice podlehly Hradci Králové 3-5. Dnes bude oblačno až polojasno. V Čechách teď ráno místy až jasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Pozor ojediněle na mlhy a nejvyšší teploty mezi 17 až 22 stupni. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 2 minuty po 8 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno, 17. září, svátek, slaví dámy se jménem Naděžda a Naďa, pozdravujeme, všechno nejlepší. A teď už český Elvis Presley, Karel Zich, písnička Alenka v říši divů.
4: Telegram s adresou svět.

0: Za 3 minuty 8:45 posloucháte Český Impulse Radio pro radost ze života. Za malou chvíli duet To se oslaví, Michal David, Pavel Horňák. Dobré ráno nám přeje paní Vlaďka z Jemnice, která hlásí šedivou oblohou 13 stupňů. Hezké ráno přeji paní Dáša z Mítěše pod Řípem, která hlásí, že vykouklo slunce 9,5 stupňů na teploměru. Dáme moc děkuji za spolupráci. Vaše další zprávy samozřejmě sbírám na čísle 734 787 981. Napsat můžete na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMS zprávu.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, jestli je práce z domova terno. Zahlasovat můžete v naší menší anketě. Já koukám na průběžné výsledky, tak zatím 11 z vás si myslí, že ano. Naopak 4 si myslí, že ne. Tak uvidíme, co nám napíšete i do komentářů www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Naše další ranní hudební dvojce nabídne duety Michala Tučného, s kým nám Michal Tučný zaspívá, prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia se ponese ve znamení hudebních žánrů, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za minutu 8:45, čtvrtek 17. září a my si teď tyhle ty ranní chvilky oslavíme. Duet To se oslaví. Michal David, Pavel Horňák, přeji hezké ráno.

0: Dobré ráno, čtvrtek 17. září, blíží se půl devátá, bavíme se s vámi o reality show. Tento formát v poslední době se objevuje na obrazovkách čím dál tím víc. Jeden by řekl, že už v televizi vysílají jenom reality show a já se přiznám, že mám taky pár svých favoritů a úplně nejvíc jako zbožňuju ty slovenské reality show. Mně přijde, že jako ti Slováci, ne že by to uměli produčně dělat líp, ale mají zkrátka lepší jako ty soutěžící, jo, vemte si, u nás Bachelor, dobrý, jo, ale u nich Růže pre nevestu a to prostě nemá chybu, jo, tam ty holky jsou schopný se hned vlastně v tom prvním díle jako rozhádat, udobřit se, jo, že tam to prostě hraje, svítí, tak nějak více jako břinká, u nás to je takové jako opatrnější, mi přijde, že tam se taky ty holky jako umějí pohádat, ale je to třeba až v pozdějších dílech. Mě zajímá, jak to máte vy, do jaké reality show byste šli, v čem byste měli největší šanci uspět, zpívání, vaření nebo pečení, přežití v přírodě, vyměnili byste na pár dní svého muže nebo manželku za někoho úplně cizího a co svléknout se před kamerou vis Naked Attraction.
1: Nevím, teda do žádný reality show bych asi nevlézl. Do nahé seznámky už tuplem ne, protože koukám do zrcadla a vidím se tam, tak nevím, co bych dělal v nahé seznamce. Ale jak jste se bavili o reality show Boj o přežití, podívejte se schválně, jmenuje se to Nazí a vystrašení. Tam je svítnout do naha, vysadě je někde v Africe, v Bolívii, v pralese, v Peru, v horách. Tohle je teprve Boj o přežití.
0: Rád bych řekl, děkujeme za zajímavý tip, ale těch reality show je opravdu tolik, že už se to nedá usledovat. Každopádně samozřejmě někdo si může najít další inspiraci, další tip na něco, na co by mohl koukat. Takže my pokračujeme i nadále v ranním tématu. Do jaké reality show byste šli vy, v čem byste měli největší šanci uspět? 604-111-211, to je číslo k nám. O půl deváté kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy, teď muzika let 60. až 80.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno.
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Sněmovna reprezentantů USA schválila rozsáhlý balík protiruských sankčních opatření a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 nad Araratem Arménia. No a dnes meteorologové čekají oblačno až polojasno, výjimečně s možností přehánky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe. Když jsi řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek 17. září. Máme po půl deváté, na řadě je teď naše další ranní hudební dvojce a ta nám spojila duety Michala Tučného. Čeká nás nahrávka Kosmický vandr, ve které uslyšíme i Zdeňka Rytíře, a pak nás také nemine spojení Michala Tučného, Tomáše Linky Greenhornu, které vyústilo v písničku El Paso. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Zdravím vás z našeho rádia. Čtvrtek 17. září, blíží se dopoledne 9. hodina, do zpráv celou ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. My se bavíme o tom, do jaké reality show byste šli, v čem byste měli největší šanci uspět, protože s tímto formátem se v poslední době roztrhl v televizi pytel, zpívá se, vaří se, peče se, hledá se láska, mění se partneři, soutěží se o přežití, hledá se nevěsta, občas se jde před kamerou opravdu hodně na dřeň a člověk si u televize říká, tohle bych zvládl, nebo naopak, tak jsem by mě nikdo nedostal. Do jaké skupiny patříte vy?
1: To, co se dneska vysílá v televizi, prostě na televizní obrazovky už nepatří. Stejně tak jako nějaký erotický linky a já nevím, Bůh ví, co všechno. To byly zlatý 90. léta. Pokud se na to jenom chce dívat, Ježíš Maria, pusy internet a tam toho najdeš. Přeju vám pěkný den.
2: Hezké ráno, jediná reality show, která má na můj život nějaký vliv, je ta, kde jeden člen rodiny jde bydlet do druhé rodiny a obráceně. A má to na mě takový vliv, že po zhlédnutí jakéhokoliv dílu začnu i hned uklízet.
0: No a pak, že reality show mají jenom negativní vliv na toho diváka. To v žádném případě, tak jsme to slyšeli sami. Moc děkujeme za názory. A teď už muzika, ale 60. až 80. Pojďme na to.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej a hokej v Praze je Sparta.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
8: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. Dva žáci z Hlinska na Chrudimsku plánovali útok na svoji základní školu. Podezřelou komunikaci zachytil jeden z rodičů a zalarmoval policii. Dvojice v současné době podle serveru TNCZ do školy nechodí. Pracují s ní sociální pracovníci a také kriminalisté. Ti zjišťují, jak měl útok vypadat a s čím děti do školy plánovali přijít. Krajské státní zastupitelství zatím neví, jakou bude mít incident trestní sazbu. Lidé už se opět zásobí kapesníky, Českem se začínají šířit respirační onemocnění. K nemocem přispívá kromě chladnějšího počasí také návrat dětí do školních kolektivů. Zatím jde podle lékařů o méně závažné viry. Vypuknutí epidemie, chřipky nebo RS virů očekávají v prosinci. Zatímco u dospělých se tato nákaza projeví jako běžné nachlazení, pro děti mladší 2 let představuje vážné riziko. Stejně tak pro starší ročníky či chronicky nemocné pacienty. Proto zdravotníci doporučují očkování. Studenti ženou ceny nájemného nahoru, a to hlavně v univerzitních městech. Kapacity kolejí totiž nejsou dostatečné. Nájemné za posledních 10 let vzrostlo v průměru o 82%. Lídrem je v tomto směru Liberec, který dokonce překonal i Prahu. Ukazují to data portálu Reality iDnes.cz. Aktuálně růstu cen přispívá právě i vysoká poptávka ze strany studentů. Kapacity a mnohdy ani kvality kolejí nejsou dostatečné, a tak stále víc z nich hledá spolubydlení v bytech. V srpnu a září se jedná o každoroční jev. Z trhu v tomto období rychle mizí nabídky nájemních bytů, což pak logicky zvyšuje cenu. Fotbalová Sparta přiletěla z Arménie s výhrou. Letenští na úvod Evropské ligy vyhráli nad Araratem Arménia 4-1. Přímo v hlavním městě Jerevanu byl na stadionu i náš reportér Tomáš Kabát.
2: Utkání začalo pro Spartu nebezpečně. Arménci měli několik šancí hned v úvodu, ani jednu ale neproměnili. Skoro rozhýbala až hlavička Tobiase Gudala ve 20. minutě, která udala směr míče z rohového kopu přímo do arménské branky. Druhý spartianský gol přišel jen 2 minuty poté, skoroval opět Gudal, tentokrát nikoli v hlavičkou, ale pravačkou. Spartianská radost pokračovala i po poločase, kdy skoroval John Mercado. Radost ale hned 2 minuty poté schladil Bruno Wilson z Araratu svým gólem. 71. minuta ale přinesla střelu Patrika Vidry, který proměnil skóre naposledy. Stav 4-1 byl už finální. Zápas sledovalo asi 70 diváků z Česka. Na spartianské tribuně byly vidět vlajky fanoušků třeba z Lovosic nebo Hořovic. Z arménského Jerevanu Tomáš Kabát.
1: Tomáš Kabát, díky za příspěvek a jdeme na počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánka. Na Moravě a ve Slezsku dopoledne ještě zataženo a na jeho východě místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 17 až 22 stupni. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vítku, děkujeme, takové byly zprávy v 9 a před námi je čtvrteční dopoledne s datem 17. září. Adam Kořica je stále s vámi, přeji dobrý den a taky pohodový poslech teď u písničky Večírek v podání Sagvana Tofiho.

0: Přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls, čtvrtek 17. září do 9:30. Za malou chvíli písnička Už koníček pádí ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Zpívat bude Valdemar Matuška. Na Facebooku zjišťujeme, jestli je práce z domova terno. Hlasovat můžete v naší menší anketě. Já koukám do komentářů. Paní Jitka Novotná-Hamplová píše, pracuji v domově důchodců a to se z domova dělat nedá. Každá práce má svoje pro a proti. Paní Martina Křupina Suchánková píše, nevím, ale občas si beru práci domů. Pan Stanislav Holan píše, já si myslím, že je to super. Paní Hana Hávrová to shrnuje, jak pro koho a jak která práce. Tak co vy? Je práce z domova terno? Máte taky možnost, jak se dneska říká, home officeu? Můžete zahlasovat v naší malé anketě, případně nám napsat komentář www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete. Za malou chvíli Valdemar Matuška.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
2: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: 10. Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

východ slunce a vítr ve větví. Tam nebo písem tichou, jak padající

karton na oborek a taky porcelán.

Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 17. září po půl desáté, další muzika let 60. až 80. a také rekapitulace ranního tématu. Řešili jsme reality show více za pár minut, do té doby ještě určitě Naďa Urbánková a její Prázdný expres, také Viktor Sodoma, písnička Tiger z Indie, zaspívá Jiří Korn, ze show nejdřív český hitmaker Michal David, skladba Létající Čestmír ze stejnojmenného pohádkového seriálu. Přeji pohodový poslech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do desáté, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, za malou chvíli Marcela Holanová, písnička Ráno. Z reality show se v poslední době roztrhl pytel, zpívá se, vaří se, peče se, hledá se láska, manželka, mění se partneři, soutěží se o přežití a občas se jde před kamerou opravdu hodně na dřeň a mě v rámci ranního tématu zajímalo, do jaké reality show byste šli vy a v čem byste měli největší šanci uspět, zpívání, vaření nebo pečení, přežití v přírodě, vyměnili byste na pár dní svého muže nebo manželku za někoho úplně cizího a co svléknout se před kamerou, vy s Naked Attraction?
1: Tak já se do žádné reality show nepřihlásím, protože Vladka z Vily, který dvakrát vyhrál, už nikdo nepředčí. Zdraví posluchačka Květa.
2: Dobrý den, tady je Bazi. Účastnil jsem se první reality show, což byl o Robinsonův ostrov. Letos to je 10 let, takže předpokládám, že se s Tartou opět sejdeme a uvidíme. Asi bych se přihlásil znovu, i když už dneska je mi 75 pryč, ale pořád to bylo zajímavé a přidalo mi to hodně zkušenosti.
3: Nemám problém se svlíknout, chodím na nuda pláže, ale řekl bych to takhle. Je rozdíl se svlíknout na nuda pláži, kde prostě o nic nejde, nic mě nenatáčí a jsou tam slečení jiní naháči a je rozdíl se ukazovat v televizi, kde na mě kouká celý národ a svlíkám se tam před kamerou. Asi tak.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Aleta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
2: Dobré dopoledne. Policie začala evakuovat nemocnici v Hořovicích. Má se jednat o několik stovek lidí. Důvodem je anonymně nahlášená bomba. Na místě zasahují také tři psovodi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání výbušnin. Podle informací serveru Novinky.cz směřují k nemocnici také evakuační autobusy hasičů ze Středočeského kraje a Prahy. Zatím není jasné, kam pacienty převezou. Mykologové mají dobrou zprávu, české lesy zažijí houbový boom. Houby už rostou napříč celým Českem. Výjimkou jsou jen některé části Moravy. Dají se najít hlavně hřiby smrkové a hnědé. Ty také většina lidí sbírá. Zatím ale chybí muchomůrky nebo ryzce. Kdy přesně začnou houbařské žně, závisí podle mykologů na počasí. Nejdůležitějším aspektem jsou srážky. Předpovídají, že se dají očekávat na konci září. Česká kina dnes ohromí Bára Basiková. Na stříbrná plátna vstupuje dokument, který mapuje 50 let jejího života. Zpěvačka se ve vysílání Rádia Impuls svěřila, že část filmu je i o tom, jak si založila profil na internetové seznamce.
3: V době covidu se nikam nesmělo chodit, ale i ulice byly prázdné, tak jsem si zkusila dát inzerát. A co je vtipný, že jsem si dala věkovou kategorii svojí, mě bylo nějakých 56 a ti muži v tom věku byli starý lidi. A i tak vypadali.
2: Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové nese název Bára Basiková a k vidění je v kinech napříč celým Českem. Fotbalisté Sparty zvládli rozjezd Evropské ligy. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během 2 minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení John Mercado, za domácí snížil Wilson. Zisk prvních 3 bodů do tabulky 630 týmů spečetil Patrik Vidra. Dalším soupeřem letenských v Evropské lize bude 15. října na norský Lillestrøm. No a dnes čekají meteorologové oblačno až polojasno, v Čechách místy až jasno, výjimečně se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku teď dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Doufám, že máte fajn čtvrteční dopoledne s datem 17. září. A teď už Petr Novák, skupina George and the Beethoven, písnička Hvězdičko blízkavá.

Přeji dobrý den z Rádia Český Impuls, čtvrtek 17. září do půl jedenácté, naše další muzika let 60. až 80. Pavel Novák, písnička Podivný spáč. V pořadu Máme Česko rádi navštívíme památník bitvy u Chlumu ve východních Čechách. Bojovali v ní stovky tisíc lidí. Kolik přesně, prozradíme o půl jedenácté. Do té doby Pavel Novák tady na Rádiu Český Impuls.

0: Maxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Co se ti stalo?
8: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
9: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
8: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
9: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
8: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrteční dopoledne, 17. září, naše další hudební dvojice nabídne muziku z roku 1988. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už startuje pořad Máme Česko rádi a my vás lákáme do východních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Náš dnešní výlet určitě potěší všechny milovníky vojenské historie. Podíváme se do památkového areálu, který připomíná jednu z největších a nejkrvavějších bitev prusko-rakouské války. Bitvu na Chlumu, známou někdy také jako bitvu u Sadové nebo bitvu u Hradce Králové. Jako erudovaného pomocníka už vítám na telefonu našeho spolupracovníka Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku.
3: Krásný dobrý den.
2: Mirku, přiznám se, že vojenská historie není zrovna tématem, ve kterém bych si byla jistá v kramflecích. Prozradíte tedy vy něco našim posluchačům o bitvě?
3: Dobrá, takže jen zkrátkost. Prusko-rakouská válka souvisela se snahou tehdejšího pruského premiéra Otto von Bismarcka sjednotit Německo pod vedením Pruska, což se mu také o několik let později podařilo a je považován za prvního německého kancléře. Válka začala 15. června 1866. A tato samotná bitva u Chlumu se uskutečnila 3. července stejného roku.
2: Já jsem se dočetla, že bitva trvala celý den a zúčastnilo se jí víc než 400 tisíc mužů a počtem nasazených vojáků tak prý patří mezi největší bitvy svedené na území dnešních Čech a Moravy. Je to tak?
3: To máte pravdu. Rakousko se pokusilo postup Pruska zastavit u Hradce líní vojska v délce 12 kilometrů. Jenže rakouské velení zvolilo špatnou taktiku a vojáci měli zastaralé zbraně a tak prohráli.
2: A co nás čeká při návštěvě areálu bojiště?
3: Na bojišti se nachází více než 460 pomníků, pohřebišť a symbolických památníků. Projít si tu můžete dvě okružní naučné stezky, Chlum a Svíp. Je tu i válečné muzeum, rozhledna, ze které můžete přehlédnout centrální prostor bojiště z výšky 35 metrů.
2: Já ještě pro zájemce dodám, že pomníky a bojiště jsou volně přístupné celoročně. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český Impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil. No a do jeho vysílání další muzika let 60. až 80. konkrétně z roku 1988 písničky z této doby nabídne naše dopolední hudební dvojice. Čeká nás skladba Hladně Michala Penka a pak nás také nemine Karel Gott, nahrávka Svět má ty chvíle rád. Touto hudbou se s vámi loučí Adam Kořica. Za sebe vám přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne. I nadále si dnešní den užijte s rádem Český Impuls. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno.
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
3: Hudební dvojice
11: Aneb jako vejce vejci.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Policie zasahuje v nemocnici v Hořovicích na Berounsku. Anonym nahlásil v budově bombu. Na místě probíhá evakuace stovek lidí. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek a 3 psovody se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Mluvčí Středočeské záchranné služby Nováková uvedla, že kvůli mimořádné události zrušili cvičení a na místo posílají veškeré dostupné sanitky. V rámci spolupráce s pražskou záchrannou službou na místo vyjeli také 2 evakuační vozy. Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí. Schodek se po domluvě sníží. Lídři ANO, SPD a motoristů dnes dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí na jednání vlády návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až 20 miliard by měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku. Do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. V roce 2028 by měl schodek podle Macinky klesnout minimálně o 60 miliard. Český premiér horuje pro vznik evropského systému protiraketové obrany. Andrej Babiš jej navrhl při svém projevu na pražském obranném summitu a nazval ho Europatriot. Posílil by podle něj evropský příspěvek Severoatlantické alianci. Dodal, že nejde o soupeření se Spojenými státy. Český tenis teď čekají nabité dny. Už tento víkend nastoupí mužský tým v pražské O2 aréně proti Spojeným státům ve druhém kole Davis Cupu. Ženské družstvo bude zase příští týden hrát finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové v Číně.
2: Napilno tak má tenistka Kateřina Siňaková. Minulý týden v pátek vyhrála finále 4 hry na US Open. Z Ameriky přiletěla do Česka, jen aby nabrala směr Čína.
3: Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce. Reprezentovat Česko je za mě čest, je to super, takže já se moc těším.
2: I na dálku se chystá sledovat, jak se bude dařit našim tenistům v Davis Cupu proti Američanům.
3: Občas z té Asie je to náročný všechno sledovat, ale live score se dá najít skoro kdekoliv. Vždycky jsem sledovala, fandila, takže doufám, že to klukům dobře dopadne.
2: Z našeho Davis Cupového mužstva ještě nikdo z hráčů před plnou O2 arénou nehrál. A tak na závěr je tady přání od Katky. Ta tam s týmem zvítězila před 8 lety ve finále Fed Cupu. Shodou okolností nad Spojenými státy.
3: Ať si to užijou, ať nasávají tu atmosféru, lidi budou na jejich straně a doufám, že pak to tomu publiku vrátí, že se jim to povede vyhrát.
2: Ať se na týmové soutěži daří tenistům i tenistkám, přeje Renata Kuková.
1: Renata Kuková, díky za reportáž a jdeme na počasí. Dnes meteorologové čekají polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 11 hodin, 3 minuty, krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil a zpívat teď bude Petra Janu, Ještě se mi směj.

0: Michal David právě dospíval na Českém impulzu, za chvíli Jiří Štědroň a Julia. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. A Jiřina Bohdalová se pokusí dotlačit Petra Nárožného k oltáři. Jak moc bude úspěšná, tak to si můžeme poslechnout odpoledne, přesně ve 16:45. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy. Těší se na vás Alexander Hemala, tady na Českém impulzu.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás faktoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No tak to beru!
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo jarkap sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Čtvrtek 17. září posloucháte rádio Český impuls, české písničky celý den. Za chvíli to bude Eva Hurichová, Chybička se vloudí. Na kalendáři dnes Naďa, takže přejeme hodně štěstí k tomu svátku. No a za pár minut už impulzovic krabičku otevře Lucie Vondráčková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Teď Dušan Gruň v programu Českého impulzu, připravená Petra Černocká se svojí Saxanou, no a taky s komentářem Lucie Vondráčkové. Lucie je patronkou tahle písničky z Impulzovic krabičky. No a za pár minut už tady bude 12. hodina a naše polední zprávy.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září, Kaufland.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Petru Černockou určitě všichni dobře znáte, ale málo kdo ví, že je to velká milovnice zvířat a můžu vám říct, že vždycky, když najde nějaký opuštěný koťátko, tak si ho vezme k sobě. Takže tady je Saxana, která miluje zvířata.

0: Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. U dětí ve věku 13 až 15 let návrh počítá s rodičovskou kontrolou. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. Hořovická nemocnice je vzhůru nohama. Policisté dnes kvůli anonymní bombové výhrušce zařízení evakuovali. Všichni pacienti i personál jsou podle nemocnice v pořádku. Odejít museli všichni, kromě pacientů upoutaných na lůžkách a přístrojích. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek a 3 psovody se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Američané chtějí dostat Rusko pod tlak. Sněmovna reprezentantů včera schválila balík sankčních opatření, která mají pomoci ukončit válku na Ukrajině. Návrh už v srpnu schválil Senát. Včera pro něj hlasovalo v republikány ovládané dolní komoře potřebná většina poslanců. Aby sankční zákon vstoupil v platnost, musí ho podepsat prezident. Fotbalisté Plzně si chtějí v evropské lize spravit náladu. Viktoriáni věří, že v dnešním zápase proti belgickému Union Saint-Gilloise dají zapomenout na trápení z domácí soutěže. V evropských pohárech se Západočechům dlouhodobě daří. Do letošního ročníku vstoupí soubojem s belgickým vicemistrem. V jeho dresu se představí i český reprezentant do 21 let, Ondřej Krič-Faluši.
2: 100% jsem se těšil, je to takový speciální, takže jsem se těšil, lístků jsem musel zařizovat hodně a myslím si, že se na všechny dostalo, takže v tomhle problém nebyl, ale těch lístků bylo vážně dost.
1: Zápas začíná dnes v plzeňských Štruncových sadech v 21 hodin. Zítra bude podobně jako dnes, čekáme polojasno až oblačno, během dne lokálně přeháňky a naměříme teploty od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Lešek Semelka, Jména, to bude první písnička dnešního odpoledne. Teď máme 3 minuty po 12. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásný čtvrtek.

0: České písničky 60. až 80. let celý den. Tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Za chvíli skupina Olympic Pták Rosomák. No a přesně v 12:30 už přijde Saša Hemala. No a Saša se přihlásí se svými televizními tipy. Tady na Českém impulzu.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je nadační fond CSG.
3: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Tady je Český impuls, tady jsou české písničky celý den. Hned po půl jedné nám bude zpívat Jana Kratochvílová Milování za svítání. No a právě teď si projdeme večerní televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: V té krásné zemi Francii se ale dějí věci. V úterý jsme po zločinu pátrali se sympatickou Candice Renoirovou a dnes se po čase na obrazovky vrací další komisařka Florence ve stejnojmenném seriálu. Jedná se už o 9. řadu, tak by vše mělo nasvědčovat, že se jedná o solidní produkt. Tato dáma se naštěstí dnes večer bude pohybovat v místech, kde byl pobodán mladý muž. A tím mu vlastně zachránila život. Naplno to je název pokračování tohoto francouzského seriálu ve 2010 na ČT1. Na nově kontrují komediálním seriálem Boží plán a jak už jsem v úterý napověděl, vše se odehrává v jednom bytě, kde žije několik lidí, kteří mezi sebou toho až tolik nemají společného. Po čase se vrací mladá dívka, která měla v rodném Bruntále před svatbou, z které nakonec sešlo, a v Praze hledá spřízněnou duši. Dítě není pes, tak to je název 6. epizody Božího plánu ve 2020 na Nově. Polabí, to je jiná liga. Tam se dnes můžete vypravit již po 87. A to by tak hrálo, kdyby se na těch mnoho odvysílaných hodin toho neudálo, že to jeden snad ani nestačí pochytat. Dnes například policie bude hledat příbuzné pana Čermáka. Více už ve 20.15 na Primě v Polabí. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: odpolední program Českého Impulzu. Teď je před námi jedno jubileum, tedy padesátka. Nahrávce Trambus je dnes rovných 50. Zpívat bude Jiří Schellinger v Impulzovic krabičce. No a k tomu přidáme ještě druhou písničku Jiřího Suchého, Klokočí. No a teď, co mají ty písničky společného? No, jména interpretů Jiří a Jiří to by šlo, ale my jsme mířili trochu jinam. Jsou to písničky na 7 písmen. Tram, bus, 7, klo, ko, čí, taky 7. Hrajeme a za chvíli 13. hodina a zprávy Českého Impulzu.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Co se ti stalo?
9: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
10: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
9: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
10: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
9: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Hudební dvojice
14: a Aneb. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Na Hradě se dnes podepisují a vetují zákony. Prezident Petr Pavel podepsal spornou koaliční novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit výstavbu. Prezidentův podpis dostal i zákon, který od příštího roku vrací elektronickou evidenci tržeb. Naopak změny v zaměstnávání státních úředníků prezident vetoval. Podle hlavy státu jdou proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Veta se dočkala i norma, která chce prezidenta zbavit pravomoci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Paliva v Česku dál zdražila. U benzínu za týden se nastoupla o 7 haléřů na víc než 44 koruny za litr. Nafta je dražší o 46 haléřů. Litr stojí víc než 48 korun. Podle společnosti CCS je benzín nejdražší od léta 2022. Nafta od letošního dubna. Pohonné hmoty zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků jsou hlavním problémem vysoké marže rafinérií, které stoupají kvůli nedostatku paliv na trhu. Zdrogovaný motorkář na Znojemsku ujížděl policii, uháněl víc než 140-kilometrovou rychlostí. Muž navíc nesmí řídit až do roku 2034. Po zadržení skončil v policejní cele. Jak stojí na policejním webu, k honičce došlo koncem srpna, kdy si znojemští dopravní policisté všimli motorky, na které spolujezdkyně měla místo motocyklové přilby cyklistickou. Hlídka se proto za motocyklem vydala, ten ale místo zastavil. Zrychlil. Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákaz řízení se u motorkáře nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Jejich soupeřem ve Štruncových Sadech bude od 9 večer Saint-Gilloa. Jak jsou západočeši na první tým belgické ligy připravení, poví Stanta Sigmund.
2: Plzeňští věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v evropských pohárech daří. Na rozdíl od nich mají ale Belgičané v úvodu sezóny velice dobrou formu. V základní sestavě by neměl chybět Krič Falouši, který se po příchodu z Ostravy zabydlel na místě stopera. Trenér Plzně Radek Kováč připravuje změny v sestavě a chce vidět tým, který od první minuty půjde za vítězstvím. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo sem tam s deštěm a s teplotami od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině přichází Michal David a pár přátel. Já jsem Ludvík Pospíšil. Dobré odpoledne.

0: Tolik skupina Katapult na českém Impulzu za chvíli vystřídá Pavel Novák s písničkou Asi. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Tady je český Impuls, za chvíli taky cestování s naším cestovatelem Jirkou Kolbabou. Kolik kilometrů má největší ledovec na Islandu a zároveň v Evropě? Jirka ví a Jirka poví. Přesně v půl druhé na českém Impulzu.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
10: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Čtvrteční program Českého impulzu, za chvíli po půl druhé, ráno jedu dál Karel Gott. No a právě teď si dojdeme pro rukavice, na Islandu se chystáme na ledovce.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, jak se jmenuje ten největší ledovec v Evropě, který tedy leží na Islandu a který budeme dnes pozorovat?
3: Jmenuje se Vatnajökull, přičemž islandský Vatna znamená voda a Jökull je ledovec. Já úplně negarantuji, že mám správnou výslovnost, protože hovořit islandsky je pro našince nesmírně těžké, ale takto si myslím, že to bude obhajitelné. Vatnajökull, 3000 čtverečních kilometrů, téměř 150 kilometrů je široký a představ si, jeden kilometr vysoký, až je ten led, to je naprosto neuvěřitelné. Je to neskutečný příkrov, který oceníme až z letadla, ten vůbec si nedokážeme ze země uvědomit.
2: A možná bychom se měli pospíšit, abychom ho viděli v této plné parádě, protože tání ledovců, globální oteplování a tak dále, podepisuje se nějak na tomto ledovci, také zmenšuje se?
3: Přesně tak, vůbec všechny islandské a nejenom islandské ledovce musím potvrdit, že ustupují v souvislosti s oteplováním klimatu. To je tady vidět na straně jedné, na straně druhé stále neuvěřitelně hutný zážitek z návštěvy takového ledovce. Mně se tento ledovec líbí zejména proto, že jeho splas končí v takovém prostředí, v prostoru nádherného modrého ledovcového jezera. Jmenuje se to místo Jökulsárlón a posléze ta voda až vplouvá do Atlantiku. Je to něco úchvatného. Můžeš dokonce absolvovat jakoby plavby loděmi mezi těmi ledovci, které se právě oddělili, takzvaně se otelili od té hrany toho ledovce a padají s velkým rachotem a také je to nebezpečné do vod těch modrých vod ledovců. Je to skutečně jeden z nejemotivnějších zážitků, který dokážeme na Islandu prožít, ale musím říct, že jich jsou tam tisíce. Na každém kroku, kam se podíváš, tak jsou tam opravdu fantastické záběry. Je to nejsilnější místo z hlediska síly přírody. Tady si uvědomuješ úplně nové myšlenky a souvztažnosti nás, lidí a planety.
2: Největší ledovec v Evropě na ostrově Island. Jirko, připomeň, jak se jmenoval, nebo jak se jmenuje.
3: Vatnajökull.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré odpoledne z českého Impulzu, právě dospíval Ladislav Štajdl. No a teď už nám dvakrát bude zpívat Michal Tučný, budou tu duety Michala Tučného. Nejdřív se Zdeňkem Rytířem, Kosmický Vandr, no a potom do hudební dvojice přidáme taky Tomáše Linku a písničku El Paso. No a za pár minut 14. hodina a to slibuje zprávy českého Impulzu.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Hudební dvojice
9: aneb 1 plus 1.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Státní rozpočet na příští rok se dočká kosmetických změn. Sníží se o jednotky miliard, jak řekl po jednání vládní koalice předseda motoristů Petr Macinka. V rozpočtových jednáních motoristé neuspěli s návrhem na obnovení karenční doby, tedy prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Podle Macinky se tak diskuze nejspíš posunula o rok. Lídři ANO, SPD a motoristů se dnes dohodli, že se původní schodek 389 miliard korun sníží o jednotky miliard. Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici. Žádnou bombu při prohledávání nenašli. Evakuovaní pacienti se postupně vracejí. Policisté dnes ráno kvůli anonymní bombové výhrušce celé zařízení evakuovali. Odejít museli všichni, kromě pacientů upoutaných na lůžkách nebo přístrojích. Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani. Ani tehdy policisté bombu v nemocnici nenašli. Krušné hory mají 5 vlčích smeček. Původně vše nasvědčovalo, že na česko-německém pomezí žije vlků daleko víc.
2: Vlci se v Krušných horách dlouhodobě monitorují. Zjištění dobrovolníků pomáhají například farmářům, které učí, jak zajistit stáda ovcí a koz, aby se nestaly snadnou kořistí. Tentokrát ale přicházejí s nečekaným zjištěním. Populace vlků se v Krušnohoří příliš nezvětšuje. Během uplynulých měsíců přibylo pouze jedno teritorium, které obsadil vlčí pár. Nově se tu ovšem začíná dařit rysům. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Kanada a Evropská unie se zbližují. Kanadský premiér Mark Carney přivítal přidružené členství své země k 27. Dnes to řekl v Evropském parlamentu s tím, že Kanada i Evropa jsou silnější, když spolupracují. Zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu Carney řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který jim má konkurovat. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně zataženo, sem tam s deštěm a s teplotami do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: A ještě doplněk k našemu počasí. Čeká nás hurikán Dalibora Jandy právě teď. Já jsem Ludvík Pospíšil. Dobré odpoledne.

0: nebyl bych tak sám.
1: Tolik Láska ze školních let, na českém Impulzu dospíval Pavel Bobek, no a za chvíli Karel Zich na prvním programu. Máme rádi Českou republiku, Severní Moravu, Jižní, Západní Čechy, všude jsme jako doma. No a tentokrát navštívíme památník bitvy u Chlumu ve východních Čechách. Tam bojovali stovky tisíc lidí. Kolik přesně, tak to prozradí rubrika Máme Česko rádi, té se dočkáte přesně v půl třetí na rádiu Český Impuls.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Odpolední program Českého Impulzu za chvíli po půl třetí s vanou plnou fialek. Koupe se Hana Hegerová. No a právě teď vás lákáme do východních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Náš dnešní výlet určitě potěší všechny milovníky vojenské historie. Podíváme se do památkového areálu, který připomíná jednu z největších a nejkrvavějších bitev prusko-rakouské války. Bitvu na Chlumu, známou někdy také jako bitvu u Sadové nebo bitvu u Hradce Králové. Jako erudovaného pomocníka už vítám na telefonu našeho spolupracovníka Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku.
3: Krásný dobrý den.
2: Mirku, přiznám se, že vojenská historie není zrovna tématem, ve kterém bych si byla jistá v kramflecích. Prozradíte tedy vy něco našim posluchačům o bitvě?
3: Dobrá, takže jen zkrátko. Prusko-rakouská válka souvisela se snahou tehdejšího pruského premiéra Otto von Bismarcka sjednotit Německo pod vedením Pruska, což se mu také o několik let později podařilo a je považován za prvního německého kancléře. Válka začala 15. června 1866. A tato samotná bitva u Chlumu se uskutečnila 3. července stejného roku.
2: Já jsem se dočetla, že bitva trvala celý den a zúčastnilo se jí víc než 400 tisíc mužů a počtem nasazených vojáků tak prý patří mezi největší bitvy svedené na území dnešních Čech a Moravy. Je to tak?
3: To máte pravdu. Rakousko se pokusilo postup Pruska zastavit u Hradce linií vojska v délce 12 kilometrů. Jenže rakouské velení zvolilo špatnou taktiku a vojáci měli zastaralé zbraně a tak prohráli.
2: A co nás čeká při návštěvě areálu bojiště?
3: Na bojišti se nachází více než 460 pomníků, pohřebišť a symbolických památníků. Projít si tu můžete dvě okružní naučné stezky, Chlum a Svíp. Je tu i válečné muzeum, rozhledna, ze které můžete přehlédnout centrální prostor bojiště z výšky 35 metrů.
2: Já ještě pro zájemce dodám, že pomníky a bojiště jsou volně přístupné celoročně. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Písnička, která původně vznikla pro Hanu Ulrichovou. Hana Ulrichová ji naspívala, právě jsme ji slyšeli, Nevídomá dívka. No a za chvíli Jahody mražený Jiřího Schellingera. No to už je písnička Sympulzovi z krabičky a komentář pro nás má Pavol Habera. Tady na Českém Impulzu.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
7: Co se ti stalo?
8: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
9: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
8: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
9: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
8: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
10: Raz sa stalo, že Jirko Schellinger mal v Brezne koncert a nejak sa zmeškal, takže usporiadateľ nám oznámil, že to bude neskôr, o hodinu alebo o dve neskôr, tak sme s kamarátom išli do mesta, aby sme sa prešli a zrazu pri nás zastavil taký starý Mercedes a na zadnom sedle sedel Schellinger a vpredu jeho gitarista Kubeš a ten sa nás opýtal, že kľúci, kde je tady kultúrák? Ešte 3 roky som sa chválil, že som hovoril so Schellingerovým gitaristom. Schellinger bol jeden z mojich absolútnych idolov. Bol to rocker až do morku kosti a jeho Jahody mražený s obdivom počúvam už skoro 30 rokov.

0: Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Ceny pohonných hmot atakují rekordy. Nejlevnější litr nafty se blíží k 48 korunám. Nejlacinější benzín nyní vyjde na téměř 44 koruny za litr. Podle posledních dat společnosti CCS je benzín nejdražší od léta 2022. Nafta pak od letošního dubna. Ceny ropy rostou kvůli obavám výpadku dodávek z Blízkého východu. Nad výdělkem nejspíš nejvíc spláčou majitelé dieselových aut. Ostravská Nová huť uvažuje o odstavení provozu. Pokud by růst cen energií pokračoval, podnik zváží dočasné omezení výroby. Proti jaru platí firma za plyn víc než trojnásobek. Růst cen energií označují za vážný problém i třinecké železárny. Vývoj ceny plynu se proto přímo promítá do výrobních nákladů podniků i do konkurenceschopnosti výroby. Česku chybí protivzdušná obrana, upozorňuje na to analytik Pavel Havlíček. Premiér Andrej Babiš dnes navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Podle Havlíčka ale podobné projekty už existují. Nechápe proto, proč už se Česko do některého z nich nezapojilo. Naše země nemá v tuto chvíli, jak se bránit případným raketovým útokům. Spoléhat bychom se museli na Polsko,
2: které takovými systémy disponuje na zvukovým letectvem, to jsou ty letadla F-16, F-35, zároveň vlastně nějakým způsobem také disponuje různým systémy protiraketové obrany, včetně právě amerických patriotů.
1: Podle analytika Havlíčka je nutné přidat se k už existujícím iniciativám a začít masivně investovat do protivzdušné obrany. Snižování rozpočtu na obranu považuje pro naši zemi za nebezpečné. Další Oktoberfest se blíží. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností. Návštěvníci budou muset opět sáhnout hlouběji do peněženky. Tuplák piva bude letos zase dražší. Vyjde na plus minus 15 euro, což je víc než 360 korun. První sud narazí v sobotu v poledne tradičně primátor bavorské metropole. Zítra čekáme polojasno až oblačno, místy zataženo, sem tam s deštěm a s teplotami kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 15. hodině písničky vám vybírá Ludvík Pospíšil, to jsem já. No a teď bude zpívat Marie Rotrová. Čeká nás dešť.

0: Na Českém impulzu dospívá Dalibor Janda, za chvíli skupina Olympic. Máme celou řadu písniček, které bychom vám rádi od Olympiku zahráli. Tentokrát dojde na písničku Taky jsem se narodil bos. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Už za hodinu uslyšíme Jiřinu Bohdalovou. Pokusí se dotlačit Petra Nárožného k oltáři. Budeme držet palce, aby to vyšlo. Jestli se to povede, tak to si můžete poslechnout tady na Českém impulzu. Od 4 hodin Scénky a vtipy uvádí Alexandr Hemala.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je Dekom.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympic. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
9: Počkat, někdo ale chybí.
8: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer.

0: České písničky celý den posloucháte na Českém impulzu, za chvíli Helenu Vondráčkovou Hej ty tam. Kdybych se vás zeptal, co jste dělali v roce 1988, jestli pak byste si vzpomněli. No tak já jsem chodil na základní školu, to jsem mohl být tak v 6. třídě, takže jsem se asi učil nějakou přírodovědu, nebo už přírodopis. Co dělal takový Michal Penk a Karel Gott? Stáli ve studiu a nahrávali písničky. No a my si je nabídneme v hudební dvojici krátce po půl čtvrté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takové odpoledne na Českém Impulzu. Za chvíli 16. hodina čekají vás české písničky 60. až 80. let, samozřejmě dál, a přidáme taky Scénky a vtipy a Alexandra Hemalu. No a já mám pro vás ještě dvě písničky z roku 1988 v hudební dvojici. Michal Peng v tomhle roce natočil písničku Hlaď mě a Karel Gott Svět má ty chvíle rád. No a my si zahrajeme obě. Mějte se hezky a zítra naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěnej. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Hudební dvojice
12: Aneb. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě

tak vlastně krásně, psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý, byl jsem plný touhy.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15letí by si mohli založit vlastní účet. U dětí ve věku 13 až 15 let návrh počítá s rodičovskou kontrolou. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. Na Hradě se dnes podepisují a vetují zákony. Prezident Petr Pavel podepsal spornou koaliční novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit výstavbu. Prezidentův podpis dostal i zákon, který od příštího roku vrací elektronickou evidenci tržeb. Naopak změny v zaměstnávání státních úředníků prezident vetoval. Podle hlavy státu jdou proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Veta se dočkala i norma, která chce prezidenta zbavit pravomoci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Američané chtějí dostat Rusko pod tlak. Sněmovna reprezentantů včera schválila balík sankčních opatření, která mají pomoci ukončit válku na Ukrajině. Návrh už v srpnu schválil Senát. Včera pro něj hlasovalo v republikány ovládané dolní komoře potřebná většina poslanců. Aby sankční zákon vstoupil v platnost, musí ho podepsat prezident. Fotbalisté Plzně si chtějí v evropské lize spravit náladu. Viktoriáni věří, že v dnešním zápase proti belgickému Union Saint-Gilloa dají zapomenout na trápení z domácí soutěže. V evropských pohárech se Západočechům dlouhodobě daří. Do letošního ročníku vstoupí soubojem s belgickým vicemistrem. V jeho dresu se představí i český reprezentant do 21 let, Ondřej Krič-Faluši.
2: 100% jsem se těšil, je to takový speciální, takže jsem se těšil, lístků jsem musel zařizovat hodně a myslím si, že se na všechny dostalo, takže v tomhle problém nebyl, ale těch lístků bylo vážně dost.
1: Zápas začíná dnes v plzeňských Štruncových sadech v 21 hodin. Zítra bude podobně jako dnes, čekáme polojasno až oblačno, během dne lokálně přeháňky a naměříme teploty od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé. Je tady zábavný pořad Smějeme se. Já vás pěkně vítám a pevně věřím, že se společně skutečně pobavíme, protože na nás čekají takoví skvělí baviči, jako třeba Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný a celá řada Ivan Mládek a celá řada dalších. No, dnes už máme 17. září. Dá se tedy říci, že babi léto je v plném proudu, tak přátelé, ve volných chvílích chytejte poslední sluneční paprsky, jak pravili naši předkové. Babí léto znamená léto na odchodu. S tím ale ani my v 21. století nic moc nenaděláme. Ale myslím si, že i když začnou ty nepopulární podzimní plískanice, že je tu vždy český impuls, který je vám k službám. Tak pojďme na to. Je tu disco příběh.

0: To byla klasika v podání Valdemara Matušky. Ano, ten nabízel našim dámám růže z Texasu. Protože tady teď máme dámu, která by se chtěla vdávat, ale jak se zdá, tak ten její vyvolený se k ničemu nemá. V této scénce excelují Jiřina Bohdalová a Petr Nárožný.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty jsi ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak... Ale prosím, to co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
1: A co to prosím tě za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, veď, družka.
1: Tak moment, moment, tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím, ale vím, že ti nebylo 18, ale 22 a měla jsi známo s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20, a co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čoch, Kalábovi, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc nebo, hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
1: Kdyby byla, kdyby byla. To bych si tě hned vzal.
2: Tak bude. Zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrové barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možné.
2: Jo, je, je, je.
1: Ano, ano, no, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky... Já vždycky o něm jenom dobře, no.
2: No,
1: no,
2: no.
1: Jen si vzpomeň,
2: no. No právě.
1: To byl jedinej tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No. No jo, no tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
1: Ano, ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
2: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím jo, jo. Tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo. A prosím, tak se všichni postečá na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
3: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
4: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
3: Vonkaláv neumřel.
4: Já jsem tvůj. Vonkaláv já neumřel. Jsem tvůj. Cože?
3: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
3: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
4: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
3: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
5: Maxi.
6: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Přátelé, kdybych měl vyjmenovat všechny zpěváky, kteří nám zaspívají tu následující píseň, která se jmenuje Nejhezčí dárek, tak bychom tu byli hodně, hodně dlouho. Je jich mnoho a když budete pozorně poslouchat, možná, že většinu z nich poznáte, protože se jedná o renomované zpěváky, kteří navíc tuto písničku naspívali zcela zdarma.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Přátelé, co si budeme povídat, bývalý pan prezident Václav Klaus razil teorii, že všichni máme stejnou startovací čáru. Tomu teda zdaleka nevěřím, protože jsou lidé, kteří právě měli nelehký vstup do života. My se na to ale tentokrát podíváme trošičku z humornější stránky, kterou nabízí Ivan Mládek, který prý při narození dostal ženské jméno. Tak si pojďme poslechnout, jak k této anomálii došlo.
1: Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám v řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají naše. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam její přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naš, když naše třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba, puč mi bůra.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Tohle si nenechte ujít. Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Česká národní banka rozhodla jednomyslně, úrokové sazby zůstanou beze změny. Bankovní rada tak dohlíží na to, aby se inflace v Česku udržela v současných mezích. Podle centrální banky je relativně přísná měnová politika dál zapotřebí i kvůli rizikům spojeným s vývojem konfliktu na Blízkém východě. Policisté prověřují nález v jezeře Most. Soukromý potapěč se na policii obrátil po tom, co na dně objevil cosi, co připomíná lidské tělo. Na jezeře se při bouřce na začátku srpna ztratil mladík. Na místo nyní míří potápěči ze zásahové jednotky Ústeckého kraje. Poláci se bojí hrozby z východu. Po nedělním průniku ruských dronů na své území začali s opevňováním hranic s Ukrajinou. Do akce vyrazili armádní nákladňáky s přívěsy a bagry. Pískem, štěrkem a zeminou naplňují speciální nádoby, které mají hranice ochránit. Generál polské pohraniční stráže prohlásil, že velitelé hraničních přechodů dostali rozkaz rozmístit přilby a vesty do kontrolních stanovišť. Jakmile bude vyhlášený poplach, pohraničníci můžou vybavení okamžitě využít. Server Novinky.cz píše, že Poláci reagují na dronové útoky z neděle. Rusko tehdy podniklo útok na vlak směřující z Kyjeva do Varšavy jen pár kilometrů od polských hranic. Další dron pak trefil čerpací stanici jen necelý kilometr od hraničního přechodu. Oba incidenty se obešly bez zranění. Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Jejich soupeřem ve Štruncových Sadech bude od 9 večer Saint-Gilloise. Jak jsou západočeši na první tým belgické ligy připravení, poví Stanta Sigmund.
2: Plzeňští věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v evropských pohárech daří. Na rozdíl od nich mají ale Belgičané v úvodu sezóny velice dobrou formu. V základní sestavě by neměl chybět Krič Faluši, který se po příchodu z Ostravy zabydlel na místě stopera. Trenér Plzně Radek Kováč připravuje změny v sestavě a chce vidět tým, který od první minuty půjde za vítězstvím. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo sem tam s deštěm a s teplotami od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace, která spravedlivým dílem rozpůlila naši dvouhodinku zábavného pořadu Smějeme se na půl. V té druhé půlce se můžete těšit třeba na Vladimíra Menšíka nebo Miloslava Šimka či Zuzanu Bubílkovou, ale start už patří Petře Zámečníkové a Jiřímu Strnadovi, kteří nám připomenou píseň s názvem Lítáme v tom.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději

0: Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Teď už je, přátelé, připravena jedna z anekdot, které skvělým způsobem uměl vyprávět pan Vladimír Menšík. Zdá se, že biologové by měli radost, jak se dá též názorně vyložit koloběh v naší přírodě.
2: Dva kamarádi rybáři pravidelně se dávají na rybách, jeden tahá jednu za druhou, ten druhý už neví, co by tam dal na háček, třešník, nedlík, rousní, já nevím, ochutnává to, v čem to je, že když ten vždycky odskočí, tak mu tam žužlák, nedlík, jestli ho nemá slačí nebo tohle. A ten samozřejmě, co pořád tahá ty ryby z vody, tak už je mírně nafrněnej, což ještě dožere toho druhýho. A tak povídá, hele, Františku, tomu šťastnému rybáři, ten nešťastný, víš, co to je převtělování duší? No ten pohá, ne, to nevím, jak jsem to teď přišel. A tak mě to napadlo. To je tak, že třeba ty zemřeš a změníš se v květinku. Pak přijde kráva, tu květinku sežere. A on pohá, a to jsem pak kráva, on pohá, ještě ne. Kráva ji sežere, teď dlouho nic. A pak kravička, jak se tak po té louce prochází, plác. Kravěnec. On povídá, no a co on pá? No, a já jdu kolem a kouknu a povídám, nazdar Františku, vůbec jsi se nezměnil.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
9: Počkat, někdo ale chybí.
8: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Do poslední půl hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se vstoupíme, přátelé, s takovým malým přehledem toho, co dnes večer můžete sledovat na televizní obrazovce. A poté už nám Petr Kotwald nabídne píseň s názvem Plačky a poté nám píseň s názvem O mami dík naspívá zpěvák, kterého tu velmi často nemýváme, protože, myslím, zpíval jen v 70. letech a jmenuje se Jiří Pron.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: V té krásné zemi Francii se ale dějí věci. V úterý jsme po zločinu pátrali se sympatickou Candice Renoirovou a dnes se po čase na obrazovky vrací další komisařka Florence ve stejnojmenném seriálu. Jedná se už o 9. řadu, tak by vše mělo nasvědčovat, že se jedná o solidní produkt. Tato dáma se naštěstí dnes večer bude pohybovat v místech, kde byl pobodán mladý muž a tím mu vlastně zachránila život. Naplno to je název pokračování tohoto francouzského seriálu ve 2010 na ČT1. Na nově kontrují komediálním seriálem Boží plán a jak už jsem v úterý napověděl, vše se odehrává v jednom bytě, kde žije několik lidí, kteří mezi sebou toho až tolik nemají společného. Po čase se vrací mladá dívka, která měla v rodném Bruntále před svatbou, z které nakonec sešlo, a v Praze hledá spřízněnou duši. Dítě není pes, tak to je název 6. epizody Božího plánu ve 2020 na Nově. Polabí, to je jiná liga. Tam se dnes můžete vypravit již po 87. A to by tak hrálo, kdyby se na těch mnoho odvysílaných hodin toho neudálo, že to jeden snad ani nestačí pochytat. Dnes například policie bude hledat příbuzné pana Čermáka. Více už ve 20.15 na Primě v Polabí. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zříků.

0: ale jistě se blíží závěr dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se a pan Miloslav Šimek a paní Zuzana Bubílková před nás položí takovou docela záludnou otázku, totiž zda by naši politici mohli účinkovat též v erotických pořadech. No a odpověď jsme nalezli na rádiu Bubu.
1: Jak byste vy vlastně charakterizoval vztah volič-politik?
2: Volič-politik? Hmm. No mohl bych to vysvětlit, ten vztah na základě vztahu toho manžela ke svý tchyni. Přišel manžel domů, manželka něco vařila na plotně. On pán Máňo, vyhráli jsme milion ve sportce. Máňa nic. Pán milion ve sportce, raduj se. Pán maminka je nemocná, je v nemocnici moje maminka. Pán, když se daří, tak se daří.
1: Ano, otázka, milé rádio Bubu, mohli by naši politici něco předvádět v peříčku? Ptá se Soňa Poloniová, televize.

0: Rizenova.
1: Ta Poloniová už taky neví, kde lovit. Rádio Bubu se domnívá, že politici by mohli v Peříčku předvádět na nejvýš své stranické postavení. Jedině snad premiér Zeman by se mohl pochlubit svým hrubým domácím produktem. Otázka. Jaká je podle Rádia Bubu nejvhodnější kvalifikace pro vstup do parlamentu? Petr Šplhavý, Chotěbus.
0: No tady je odpověď jasná. Pro vstup do parlamentu je nejvhodnější kvalifikací stranická disciplina a schopnost usnout v jakékoliv poloze.
1: To jste slyšel, jak ten jeden poslanec si se do lavice štrachal v tašce a po kolegovi, to bude zase zasedání, to nepřežiju, to jednání. A co pak? Ale zapomněl jsem prášky na spaní. No tak to je otázka.
0: Otázka, milé Rádio Bubu, mám rád horory. Proto bych se rád podíval na hodnotný film s politickou tematikou. Jiří Vylekaný, Nové strašecí. Mohli byste mi nějaký doporučit?
1: Rádio Bubu vám doporučuje film Mumie se vrací, který patrně předpovídá politický vývoj u nás po volbách v červnu 2002.
0: Otázka. Je pravda, že poslanci schválili zákon, podle kterého všichni, kteří Klausově vládě uvěřili a nechali si zavést do domu přímotopy a teď po několikanásobném zdražení elektřiny mrznou, budou dostávat uhlí zadarmo? Věra Vyklepaná, Česká Sibiř.
1: Ano, je to pravda. Ovšem Rádio Bubu zjistilo, že se jedná pouze o uhlí živočišné, aby občané při obdržení účtu za elektřinu udrželi tělo pohromadě.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Příměstské autobusy kolem Kladna a Roztok zasáhly výpadky. Dopravci totiž chybí řidiči. Pražská integrovaná doprava se omluvila cestujícím za dnešní komplikace na linkách provozovaných kladenskou pobočkou společnosti Arriva City, kde řada spojů vyjela se zpožděním nebo byla zcela odřeknutá. Problémy postihly například linky 340, 350 nebo 365. Dispečing se snažil škrtat především spoje s kratšími intervaly a na delší trasy nasadit výpomoc od jiných dopravců. Opatření i omluva vyvolaly vlnu kritiky mezi lidmi na sociálních sítích, kteří poukazují na nezvládnutou organizaci v dopravních špičkách a tlak na nejnižší cenu v zakázkách. Česku chybí protivzdušná obrana. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil analytik Pavel Havlíček. Premiér Andrej Babiš navrhuje vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Podle Havlíčka podobné projekty už existují. Nechápe proto, že se Česko do některého z nich nezapojilo. Podle analytika se naše země nemá v tuto chvíli jak bránit případným raketovým útokům. Spoléhat bychom se museli na sousední Polsko,
4: které takovými systémy disponuje nadzvukovým letectvem, to jsou ty letadla F-16. Zároveň vlastně nějakým způsobem také disponuje různým protiraketovým systémy protiraketové obrany, včetně právě amerických patriotů.
3: Podle analytika Havlíčka je nutné se přidat k už existujícím iniciativám a začínat masivně investovat do protivzdušné obrany. Případné snižování rozpočtu na obranu považuje za nebezpečné. Pohřešovaného seniora na Jesenicku našli po noční pátrací akci v příkopu, je v nemocnici. Muž se předevčírem odpoledne ztratil během houbaření s manželkou poblíž poutního místa Maria Hilf u Zlatých hor. K autu se nevrátil a neměl u sebe telefon. Do rozsáhlé noční operace v náročném terénu se zapojili desítky policistů, hasičů i záchranářů z horské služby společně se psy, čtyřkolkami, vrtulníkem a drony s termovizí. Policista seniora objevil v hlubokém příkopu, byl dehydratovaný a zmatený, ale při vědomí a bez vážnějších zranění skončil v péči záchranné služby. Slovenský premiér Robert Fico překvapil. Zítra navštíví Ukrajinu, což dnes oznámil šéf polské vlády Donald Tusk. Podle Tuska se tam oba politici sejdou. Slovenská média uvádějí, že oficiálně není známé, jaký bude mít Fico na Ukrajině program. Server Pravda.sk píše, že ke schůzce dojde na západní Ukrajině a mají tam být i zástupci Česka, Ukrajiny, Rakouska, Rumunska, Srbska a Maďarska. Zítra čekáme polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, ojediněle s mlhami, během dne na severozápadě a západě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, pak líp.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Když jde blizzard s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen se

Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

zbývaj, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
1: Hlavním partnerem je Ford.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Český impuls.

0: jde cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon dnes podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady. Podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta vrátila Praze 3 obecní byt, radnici ale žaluje a žádá omluvu. Městská část nájemní smlouvu vypověděla v červnu poté, co vyšlo najevo, že 70-metrový byt za výhodné nájemné kolem 11 000 korun měsíčně obývaly slovenské studentky, zatímco Barta vlastní 3 jiné nemovitosti a bydlí v Průhonicích. Vedoucí úřadu vlády spolu s manželem sice byt předala a nepožaduje finanční kompenzaci ani návrat do nájmu, postup radnice ale označuje za nezákonný a postavený na zkreslených domněnkách. Manželé tvrdí, že pravidla neporušili, studentky podle nich v bytě pobývaly bezplatně jako kamarádky dcery a prostor sloužil rodině, přestože se často zdržovala v zahraničí. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Podvodník vylákal z Revolutu data stovek klientů a teď firmu vydírá. Útočník zneužil oficiální e-mail italského státního úřadu a přes falešné žádosti získal citlivé údaje bezmála 700 zákazníků. Mezi zasaženými jsou i známé osobnosti z kryptoměnového světa, které kvůli zveřejněným adresám a kopiím pasů čelí bezpečnostním rizikům. Vyděrač požaduje výkupné, případem se zabývá britský dozorový úřad i policie. Temelín po neplánované odstávce znovu připojil druhý blok k síti. Turbosoustrojí bylo odpojené ve středu kvůli závadě v řídícím systému nejaderné části technologie. Podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka technici zkontrolovali zařízení a vyměnili vadnou elektronickou kartu v řídící skříni. Provozní personál teď postupně zvyšuje výkon reaktoru. Plné kapacity by měl blok dosáhnout v noci na zítřek. První temelínský blok po celou dobu pracoval na plný výkon bez omezení. Zítra čekáme polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, na Moravě místy ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě může objevit lokálně déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz
0: Český impuls.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

Měl jsem rád Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa, tuž to je trefa, tuž to je gol, tuž to je drama, takový fláma, ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili, a pytláka hajnem, a zloděja tajným, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

0: od jisté doby nemám rád Bláška, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dny Breno, dny Breno, dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Český impuls.

0: 20.
1: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. Českem se šíří vlna podvodných SMS zpráv zneužívajících jméno VZP. Cílem jsou bankovní účty. Podvodníci rozesílají zprávy s výzvou k úhradě fiktivního nedoplatku a odkazem na věrohodně vypadající falešný web pojišťovny. Tam pod záminkou zobrazení detailů dluhu žádají přihlášení přes bankovní identitu, čímž se snaží získat přístup k financím oběti nebo jejím jménem sjednat úvěry. Všeobecná zdravotní pojišťovna před těmito praktikami důrazně varuje. Podobné výzvy s odkazy nikdy neposílá a doporučuje na ně neklikat ani nezadávat žádné údaje. Lidé si mohou případné nedoplatky bezpečně ověřit v oficiální aplikaci Moje VZP nebo na pobočkách. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpovědi a zrušit tříměsíční ochranou lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Policii na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v cele. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku, jak z akčního filmu, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Ve snaze policistům uniknout sjel také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
1: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nezískala vyšetřovací spisy, chce proto změnit zákon. Po státním zastupitelství odmítly dokumenty vydat i soudy, řekl to předseda komise Jindřich Reichl a místopředseda Tomáš Helebrant. Zástupci komise proto připravují novelu s plánovanou účinností od ledna příštího roku, která by orgánům činným v trestním řízení a dalším veřejným institucím uložila povinnost požadované spisy poskytnout. Orgán, který prověřuje fungování pražského dopravního podniku, středočeských silničářů a VZP, se znovu sejde začátkem října, kdy plánuje neveřejně vyslechnout první tři svědky. Čekáme zítra polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, na Moravě místy ojediněle s mlhami, během dne se na západě a severozápadě objeví lokálně déšť nebo přehánky, večer by mělo oblačnosti ubývat. Naměříme 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde já?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch galoudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co

0: povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
0: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ve 21.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Z jezera Most vytáhli potápěči lidské tělo. Může jít o mladíka pohřešovaného od srpnové bouřky. Na nález upozornil dnes odpoledne rekreační potápěč. Na místo následně vyrazili policejní potápěči zásahové jednotky, kteří tělo z vody vyzvedli. Kriminalisté prověřují, jestli se jedná o 19-letého mladíka, po kterém pátrali od prudké bouře ze 4. srpna. Živel tehdy na vodní ploše uvěznil 6 lidí, 4 se podařilo zachránit. Jeden muž na paddleboardu byl nalezený mrtvý hned na sledující den. Totožnost nově nalezené osoby s konečnou platností potvrdí až nařízená genetická expertíza. Bára Basiková vstupuje na stříbrná plátna. Časosběrný dokument zhrne 50 let života zpěvačky. Sleduje nejen její pěveckou kariéru, ale i detaily z jejího osobního života.
2: Původně měl časosběrný snímek zaznamenat jen 5 let života Báry Basikové. Na snídani u Impulzových se zpěvačka svěřila s tím, že účel natáčení byl tehdy úplně jiný.
3: Blížil se přelom tisíciletí. Paní režisérka Třištíková mě oslovila, chtěla vytvořit takový cyklus o ženách napříč generacemi a profesemi.
2: Nakonec se ale natáčení protáhlo o dalších 25 let a tak do filmu režisérka Helena Třeštíková dostala nejspíš i to, co by zpěvačka Bára Basiková jen tak někomu neřekla.
3: Vzniklo přátelství hned na začátku. Helena je milej, vstřícnej, citlivý a srdečný člověk, velice taktní. Zvlášť třeba v těch těžkých nebo smutných chvílích, kdy jsem měla nějaký velký trápení, tak jsem se jí svěřovala.
2: A ve filmu možná přijde i řeč na to, proč Bára Basiková svým dcerám řekla:
3: jestli se ještě někdy budu chtít dávat a přijdu s tímhle blbým nápadem, tak ať mi dají přes hubu.
2: Časozběrný film o Báře Basikové vstupuje do kin právě dneska. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Senioři si v Plzni vyzkouší nový cirkus. O kurzy s žonglováním nebo prací s obručí je velký zájem. Cílem je radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání.
4: Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium připravilo od října lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici nebo předchozí zkušenosti. Účastníci si kromě žonglování a obruče vyzkoušejí také balanční cvičení i jednoduché akrobatické prvky. Zájem o program je už před jeho zahájením, kdy byla obsazena většina míst v podzimním kurzu. Lekce potrvají do poloviny prosince a pro přijaté účastníky jsou zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Spojené státy se přiblížily zřízení stálé vojenské základny v Polsku, oznámil to Donald Trump. Americký prezident na síti Truth Social napsal, že v jednáních nastal výrazný pokrok a ocenil přístup polského prezidenta Karola Nawrockého s tím, že konkrétní lokace bude oznámená velmi brzy. Záměr navazuje na dlouhodobou snahu Varšavy o posílení východního křídla NATO po začátku ruské invaze na Ukrajinu i na dřívější rozhovory z Trumpova prvního funkčního období. Podle polského ministra obrany je země připravená trvalou přítomnost amerických jednotek hostit. Předpokládané náklady Polsko odhaduje na 15 až 17 miliard zlotých, tedy až 95 miliard korun. Zítra bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami. Na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánka. Během dne naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

vlastního klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína.

A v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal pálit hned a spustila se řeš. Já řekl si hochu domů, už sotva dopluješ. Buď mi, anebo oni.

než na moři byl klid. Pak obr jako po fámu žíznivě začal pít a klesal ke dnu najednou a točil se jak vor. A my jsme na to koukali, jak na nejlepší fór.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Začínají zprávy, hezký poslech přeje Honza Varga. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon dnes podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady, podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc, pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. V Hradci Králové pojedou řidiči v úterý městskou hromadnou dopravou zdarma. Město slaví den bez aut. Dopravní podnik se v úterý 22. září připojí k Evropskému týdnu mobility a umožní motoristům bezplatné cestování po celé síti. Při kontrole postačí předložit platný řidičský průkaz. Radnice v rámci týdenního programu chystá bezplatné půjčování koloběžek, páteční besedu v Bajkazilu, víkendové akce Zažít město jinak i program na Labské stezce. V úterý se navíc pro automobily uzavře Tylovo nábřeží v úseku mezi Pražským a Tyršovým mostem, kde vznikne zóna pro pohyb, hry a setkávání dětí i veřejnosti. Krušné hory mají 5 vlčích teritorií. Původně ale vše nasvědčovalo, že na česko-německém pomezí žije smeček daleko více.
3: Vlci se v Krušných horách dlouhodobě monitorují. Zjištění dobrovolníků pomáhají například farmářům, které učí, jak zajistit stáda ovcí a koz, aby se nestaly snadnou kořistí. Tentokrát ale přicházejí s nečekaným zjištěním. Populace vlků se v Krušnohoří příliš nezvětšuje. Během uplynulých měsíců přibylo pouze jedno teritorium, které obsadil vlčí pár. Nově se tu ovšem začíná dařit rysům. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Rusko prý plánuje hybridní útoky na spojence Ukrajiny, varoval předtím polský premiér Donald Tusk. V projevu před poslanci Sejmu řekl, že nadcházející podzim a zima budou nejkritičtější fází války. Plány Moskvy podle zpravodajských informací přitom zahrnují dronové a raketové údery mířené na země podporující Kyjev, včetně Polska, s cílem oslabit NATO. Tusk upozornil na novou hrozbu proudových bezpilotních letounů, proti nimž je zatím obtížné se bránit, a odmítl možnost blížícího se příměří. Nová strategie Kremlu se zaměřuje na totální destrukci ukrajinské ekonomiky, skladů a železniční sítě v 6 klíčových městech. Podle Tuska navíc intenzivní útoky přinášejí Ukrajině rekordní ztráty, dosahující až 27 tisíc mrtvých a zraněných měsíčně. Zítra bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánka. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

0: vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Česku chybí protivzdušná obrana. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil analytik Pavel Havlíček. Premiér Andrej Babiš navrhuje vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Podle Havlíčka podobné projekty už existují. Nechápe proto, že se Česko do některého z nich nezapojilo. Podle analytika se naše země nemá v tuto chvíli jak bránit případným raketovým útokům. Spoléhat bychom se museli na sousední Polsko,
2: které takovými systémy disponuje, na zvukovým letectvem, to jsou ty letadla F-16, F-35, zároveň vlastně nějakým způsobem také disponuje různým protiraketovým systémy protiraketové obrany, včetně právě amerických Patriotů.
1: Podle analytika Havlíčka je nutné se přidat k už existujícím iniciativám a začínat masivně investovat do protivzdušné obrany. Případné snižování rozpočtu na obranu považuje za nebezpečné. A Robert Fico míří na Ukrajinu na summit Karpatské osmičky. Varuje před rizikem celoevropského konfliktu. Slovenský premiér to oznámil v Prešově s tím, že bezpečnostní situace nebyla nikdy tak vypjatá a k otevřenému střetu podle něj může stačit jediný zbloudilý dron, který v zemi NATO zasáhne civilní cíl a aktivuje článek 5 o kolektivní obraně. Zítra se v horském středisku Bukovel v Ivano-Frankivské oblasti zúčastní třídenního jednání lídrů zemí karpatského regionu, včetně Česka a Polska. Osobní setkání s Ficem na Ukrajině potvrdil i polský premiér Donald Tusk, který jednal o prodloužení unijních sankcí proti Rusku. Právě u nich Bratislava požaduje vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Nový systém EES způsobí na pražském letišti kolaps. Cestující mimo Schengen čekají i přes 2 hodiny. Zavedení celounijního systému elektronické evidence vstupů a výstupů, který při první registraci vyžaduje snímání otisků prstů a digitální fotografii obličeje, vytváří na terminálu 1 obří fronty. Potíže eskalovaly po skončení dočasné výjimky umožňující mírnější kontroly. Nový ředitel letiště Praha Radomír Lašák viní předchozí vedení z nepřipravené infrastruktury, ačkoliv byla povinnost známá od roku 2022. Cizinecká policie odmítá pochybení a uvádí, že ve špičkách plně obsazuje všechny dostupné přepážky. Situací se má zítra zabývat mimořádné jednání vedení letiště. Kulturní tripartita řešila rozpočty platy. Minister Klempíř chce pro kulturu více peněz. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá pro rezort s částkou 18,5 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o téměř miliardu. Minister kultury Otto Klempíř ale uvedl, že vyjednávání s ministerstvem financí dál pokračují. Rozpočet posiluje zejména investice do infrastruktury a přidává 100 milionů na živé umění. Naopak plánovaná valorizace mest v něm ještě není plně zohledněná a její konkrétní výše zůstává předmětem jednání. Tripartita se zároveň věnovala státní kulturní politice na léta 2026 až 2029. Systémové změny dotací a víceleté financování institucí pak probere na samostatné schůzi. Slovensku roste armáda mladých lidí mimo systém. Mnoho z nich se místo budování kariéry ocitlo ve slepé uličce. Nestudují, nepracují a před úřady se tváří, jako by neexistovali.
3: Takmer 100 tisíc Slovákov do 29 rokov nie je zamestnaných, ani neštudujú, nie sú v procese odbornej prípravy. Sú ekonomicky neaktívni, dobrovoľne odpojení od reality. Najviac na východe krajiny a Banskobystrickom kraji. Je to každý štvrtý mladý človek. Ide o zlý signál i pre štátny rozpočet. Ten sa musí zaobísť bez daní či odvodov, ktoré by za normálnych okolností mladí platili. Štátna kasa teoreticky prichádza ročne o 20 miliárd korún. Josef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily.

z naší ulice, auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár kříž.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v Unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. V návrhu chce Evropská komise na sítích zákaz návykových funkcí, zákaz nekonečného scrollování a zákaz notifikací v noci během hodin určených ke spánku. Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost. Samosprávy se hlásí o slovo, vadí jim obcházení obcí při přípravě zákonů. Sdružení místních samospráv proto žádá, aby se zákony, které se obcí týkají, připravovaly po konzultacích se zástupci obcí. Účastníci se na tom shodli na celostátním sněmu v Karlových Varech. S tím souhlasí i předseda Senátu Miloš Vystrčil, podle kterého se do rukou zákonodárců dostávají často předpisy, které vznikají bez podkladů a bez zdůvodnění. Zástupci obcí se také vyslovili proti jejich nucenému slučování. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumecové hrozí, že pokud by se obce sloučily, tak by v nich nebyl kulturní a spolkový život. Policii na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v celé. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku, jak z akčního filmu, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Ve snaze policistům uniknout, sjel také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
1: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpověď a zrušit tříměsíční ochranu lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Spojené státy mají zbraně ve vesmíru. Podle expertů může jít o začátek éry orbitálních válek. Washington tímto krokem zásadně mění svůj dosavadní přístup k mezinárodní bezpečnosti.
3: Pentagon potvrdil nasazení obranných systémů s cílem chránit své satelity před Ruskem a Čínou. Nepřátelskou techniku by měli dokázat ochromit nebo vyřadit z provozu. Další podrobnosti ale zatím tají. Podle bezpečnostních analytiků se tak oběžná dráha oficiálně stává novým bojištěm. To neodpovídá dosavadním kosmickým mírovým dohodám. Experti varují, že případný konflikt nad našimi hlavami by mohl okamžitě vyřadit globální navigaci, bankovní systémy i internetové připojení. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit i déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jednu.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, přeji příjemný poslech. Českem se šíří vlna podvodných SMS zpráv zneužívajících jméno VZP. Cílem jsou bankovní účty. Podvodníci rozesílejí zprávy s výzvou k úhradě fiktivního nedoplatku a odkazem na věrohodně vypadající falešný web pojišťovny. Tam pod záminkou zobrazení detailů dluhu žádají přihlášení přes bankovní identitu, čímž se snaží získat přístup k financím oběti nebo jejím jménem sjednat úvěry. Všeobecná zdravotní pojišťovna před těmito praktikami důrazně varuje, podobné výzvy s odkazy nikdy neposílá a doporučuje na ně neklikat ani nezadávat žádné údaje. Lidé si mohou případné nedoplatky bezpečně ověřit v oficiální aplikaci Moje VZP nebo na pobočkách. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady. Podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. České školství zůstává otloukánkem. Rada vysokých škol upozorňuje, že nemá dost prostředků na přípravu na nastupující silné ročníky středoškoláků, kteří se budou hlásit na vysoké školy. Návrh rozpočtu pro vysoké školy a na výuku na rok 2027 je podle rady nedostatečné. Financování výzkumu je fakticky zmražené. Šetření v těchto oblastech podle rady omezí ekonomický i společenský rozvoj Česka. Na podfinancování vysokých škol upozorňují experti dlouhodobě. Podle rady je přijatelné, aby stát deklaroval vzdělávání, vědu a výzkum jako předpoklad konkurenceschopnosti a hospodářského růstu Česka, ale státní rozpočtová politika tomu neodpovídá. Senioři si v Plzni vyzkouší nový cirkus. O kurzy s žonglováním nebo prací s obručí je velký zájem. Cílem je radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání.
3: Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium připravilo od října lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici nebo předchozí zkušenosti. Účastníci si kromě žonglování a obruče vyzkoušejí také balanční cvičení i jednoduché akrobatické prvky. Zájem o program je už před jeho zahájením, kdy byla obsazena většina míst v podzimním kurzu. Lekce potrvají do poloviny prosince a pro přijaté účastníky jsou zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Podvodník vylákal z Revolutu data stovek klientů a teď firmu vydírá. Útočník zneužil oficiální e-mail italského státního úřadu a přes falešné žádosti získal citlivé údaje bezmála 700 zákazníků. Mezi zasaženými jsou i známé osobnosti z kryptoměnového světa, které kvůli zveřejněným adresám a kopiím pasů čelí bezpečnostním rizikům. Vyděrač požaduje výkupné, případem se teď zabývá britský dozorový úřad i policie. Bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v Unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. V návrhu chce Evropská komise na sítích zákaz návykových funkcí, zákaz nekonečného scrollování a zákaz notifikací v noci během hodin určených ke spánku. Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost. Samosprávy se hlásí o slovo, vadí jim obcházení obcí při přípravě zákonů. Sdružení místních samospráv proto žádá, aby se zákony, které se obcí týkají, připravovaly po konzultacích se zástupci obcí. Účastníci se na tom shodli na celostátním sněmu v Karlových Varech. S tím souhlasí i předseda Senátu Miloš Vystrčil, podle kterého se do rukou zákonodárců dostávají často předpisy, které vznikají bez podkladů a bez zdůvodnění. Zástupci obcí se také vyslovili proti jejich nucenému slučování. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumecové hrozí, že pokud by se obce sloučily, tak by v nich nebyl kulturní a spolkový život. Policie ji na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v celé. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku jak z akčního filmu popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
1: Ve snaze policistům uniknout cíl také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
0: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpověď a zrušit tříměsíční ochranou lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Spojené státy mají zbraně ve vesmíru. Podle expertů může jít o začátek éry orbitálních válek. Washington tímto krokem zásadně mění svůj dosavadní přístup k mezinárodní bezpečnosti.
2: Pentagon potvrdil nasazení obranných systémů s cílem chránit své satelity před Ruskem a Čínou. Nepřátelskou techniku by měli dokázat ochromit nebo vyřadit z provozu. Další podrobnosti ale zatím tají. Podle bezpečnostních analytiků se tak oběžná dráha oficiálně stává novým bojištěm. To neodpovídá dosavadním kosmickým mírovým dohodám. Experti varují, že případný konflikt nad našimi hlavami by mohl okamžitě vyřadit globální navigaci, bankovní systémy i internetové připojení. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit i déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.